0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem nájen, mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Fajn.

0: celý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
2: Are you ready?
3: It's Bruno Mars.
4: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: New truck, big

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Get ready for the sound. Fresh.
3: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: Prodigy. Neo Akon. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Venku dneska jasno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kašina americký auta, burácející motory a taky doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže, vystoupení, například třeba rozleskávačky nebo vyhlídkový lety vrtulníkem. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo jízdy na koních. A moderovat to bude Mate Zdvořák z pořadu U Kaškáru. Jedna tiktokerka si po vyčerpávajícím dni spletla tabletku u bubrufonu s AirPodem a omylem ho spolkla. Největší šok ale přišel potom, co sluchátko zůstalo aktivní a z jejího žaludku se ještě ozývaly hlasovky. Romantická série Off Campus ukazuje, že dnešní publikum už nechce toxický frajery, jako je ze starých romcom filmů. Místo toho bojují za mužský postavy, který umí komunikovat, respektovat hranice a mají emoční inteligenci. Všechno, co ženy v dnešní době chtějí, jenom takového toho romantického frajera, ale taky týpka, který si jich bude vážit. A právě tohle ukazuje romantická série Off Campus.
8: O kom já si řeč, že jo, Ben?
9: No, o tobě to není.
2: Fajn.
10: Pozor si dejte na silnici 34 u obce Štěpánovice, okres České Budějovice. Tady bohužel se srazil osobák se srnou na místo policie České republiky. Počítejte s lehkým zdržením. A to stejný velký špatný na silnici 49 u obce Zádvěřice, Raková, okres Zlín. Taky úplně stejný problém. Osobák a zvěř. Tolik k dopravě, teď už morning bus na Fajnu.
2: Fajn.
11: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: chvilkou vstali. Dobré ráno všem, co nasedli třeba do auta. Dobré ráno všem, co stihli třeba si trošku zanadávat. Dobré ráno všem, co nadávají třeba i ze spánku. Dobré ráno všem, kdo jste si oblíkli třeba, nevím, mikinu na ruby. Dobré ráno všem, co jste se to rozhodli neřešit. A nebo taky dobré ráno všem, co jste včera nevyhráli Eurojackpot, a.k.a. spoustě lidem přem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Wendy.
1: Tobě taky.
0: Tady čtvrtek startuje Morning Bus a při téhle příležitosti tady pro vás máme v playlistu opět absolutní hudební majstrštyky. Jdem na to, tady jsou Fall Out Boys.

0: dobré ráno, dáváte si morning boost na fajnu. Tohle byla Taylor Swift, její Uplight.
1: A pokud vás mrzí, že jste nevyhráli včera Eurojackpot, mám tu něco, co nás bude mrzet ještě víc. Super. Protože podle odborníků, pokud bychom minulý měsíc investovali 124 tisíc korun do brambor, jsme teď milionáři. Cena brambor šla totiž o 704% nahoru a já si zase říkám, ty vole, jako kdo by investoval 124 tisíc do brambor. Jako koho by to napadlo?
0: Hlavně kdo má tolik peněz, víš co?
1: Kdo, jako, já si kdo má tady prostě, kdo disponuje takovým množstvím peněz, že může jen tak toho hodit na brambory a říct, pohoda, uvidíme, co se stane. Já blbec to dal na cibuli, víš co?
0: Ne,
1: no, to je první. Prosím, nic z toho, co tady jako říkáme, neberte jako finanční radu, pokud nechcete jíst každý den k večeři suchý brambory. Celkem ironie osudu. No, tady to slyšíme. Včera jsme si řekli o novém miliardáři, kterým jsme se nestali, a teď, že jsme mohli zaplatit dluhy díky zelenině.
2: Jo, my z Vendy víme, jak začít den.
1: Jo. Tak investujte čas do poslechu naší stanice. Dávám to pocit, že na to nejste sami. S námi hvězda včerejšího večera, Akon a jeho dohra včerejší O2 Areny. Hezký ráno.

Čtvrteční ráno čtvrtkuje Cat O'Johnny, Turn the Lights Off na Fajnu. 20 minut po 6 hodině. My pro vás samozřejmě máme připravený playlist dál a bude znít následovně. Kaso, Ray, D-Block, Europe, jejich pecka Prada. Ale pokud je tu někdo, kdo by si chtěl zaspívat, tak pro vás máme tohle.

0: Pan Benny Cristo a jejich slzy. Tak tohle to budou jediný slzy, který dneska ráno uvidíme, uslyšíme. Doufám, doufám. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
17: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
18: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian, taky Benny Kristo, jejich slzy na fajnu, půl sedmi aktuální čas, my si pojďme říct dnešní tři random fakta.
2: Random fakta.
1: Idiopatický znamená název pro onemocnění nebo stav bez známé příčiny. A když nevíte, proč je váš kámoš nemocný, ale víte o něm, že je schopnej lejt vodu z balkónu dolů na lidi, je jednoduše idiotský. Podle vědců 90% zlatokopů či zlatokopek trpí narcismem a psychopatickými rysy. Jo, tak to fakt výhra pro toho člověka, který s takovým člověkem skončí. A v želatinových červíkách je více kostí než samotných červíků. What the fuck? Tenhle fakt mi odpálil hlavu. O tom bez debat.

0: Shawn Mendes, jeho why na fajnu, 6:45. Dámy a pánové, pojďme strhnout fasádu a pojďme k sobě být upřímný. Není člověka, co by nikdy nelhal. Jo, každý si totiž prostě občas pomůžeme nějakou lží, malou, ale lží. A to není jenom domněnka, to je potvrzený fakt. Takže ať už se jedná o vašeho partnera, kolegy v práci, nebo třeba sourozence, občas tam tu malou lež pošle prostě, pošlou jak oni, tak i my. A kdo říká, že ne, tak krade. Nebo nějak tak se to říká.
1: Kdo už je ten krade a do pekla se hrabe.
0: Jo, takhle. My pojďme zjistit, jaký lži to jsou. Wendy, vzpomeneš si na svůj poslední lež?
1: Jo, ptal se mě šéf, jaký je vysílání s tebou, já jsem řekla, že to je super.
0: Jo.
1: Si srandu. Upřímně, jako fakt věc, kterou jsem řekla, tak bylo, měla jsem jít ven s kamarádem a pak jsem to odvolala, protože jsem prostě nechtěla bez lidi.
0: A co jsi řekla teda?
1: Já jsem řekla, že jsem zapomněla, že musím, že mám nějaký pohovor.
0: Chápu, moje nejčastější lež je třeba jako, že Libor udělal dobrý playlist, tak to je první. No a pak tam poslední lež, na kterou si vzpomínám, tak to je, když se mě včera ptali v druhý práci, proč jsem neudělal jistý věci. A já jsem řekl, že jsem byl strašně vyčerpaný, fakt jako unavený. Ale pak jsem doma hrál na PlayStationu. No, dámy a pánové, co je to za vás? 724-634-634. Vzpomenete si i vy na svoji poslední lež? Pojďte dát vědět. Schválně. Zajímá nás to. Do té doby, než se ulžeme do pekla, Rudimental Kelly, těch All I Know. A vy nám pojďte dát vědět svoji poslední lež, na kterou si vzpomenete. A já vím, že si vzpomenete. Morning Boost.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Happy Sport!
12: Půjčovna a Service Call.
14: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
15: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
14: na akci Letňany nejen děti.
11: dětem.
13: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
13: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu s dárky
13: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
13: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Two-Sided, peska, která dohrává Ether Fine za 5 minut 7. Krásné dobré ráno.
1: A už jsme si řekli před malou chvilkou, že lžeme úplně všichni. A pokud si myslíte, že ne, vzpomeňte si na Vánoce, to se lže úplně nejvíc. No, pojďme se podívat na vaše poslední lži, které jste vyprodukovali. Máme tady zprávy od vás. Wendy, co tam máš ty?
0: Ahojte, já si každé ráno říkám, nebudu dnes utrácet, no hádejte, co, většinou to nevíde.
1: To je lež, neskutečná lež. Já tady mám třeba zprávu, posledně jsem lhal kamarádovi, s kterým jsem měl jít ven, ale nakonec jsem mu řekl, že má babička rodinnou oslavu. Ale asi to není dobrý kamarád, protože kdyby jo, došlo mu, že už nemám babičku.
0: Ne.
1: Ty kokos. Ty vole.
0: Pak je tady zpráva. Čau, já zrovna včera řekla, já vím, co dělám. Přivrtávala jsem poličku na stěnu.
1: Jej. A navrtala z elektřinu. No,
0: to nevíme už.
1: Já tady mám zprávu. Lhal jsem svým dětem, že existují Pokémoni.
0: Ne.
1: Ty vole.
0: To bych byla smutná, ještě víc než Ježíška.
1: Ježíšek existuje.
0: Jo, existuje.
1: Lhal jsem ženě, že pro ní mám už vymyslený dárek na rožkám, ale mám velký... Víte co? Poraďte plus, co jí mám koupit. Má ráda tohle rádio, díky Mára. Máro, tak možná počkej, my ti po tomhle vstupu zavoláme a domluvíme s tebou exkurzi. Jen budeme muset schovat někam Libora, aby neměl zkaženej narozeninovej den. Máš nějakou zprávu?
0: Je tady, ahoj, já používám obyčejně jsem na cestě a nikdy na cestě ještě nejsem.
1: Ajaj, klasika, klasika. No tak jo, tak tady to vidíme. Dámy a pánové, pojďme zkusit dneska jako schválně nelhat, jo? Co to jako udělá?
0: Ne.
1: Já to nezvládnu bez lhání, to nejde. No, tak já to zkusím, pojďme dál. Před náma ten nejhorší song u nás tady v Féteru. Právě jako na Fajn, Pink Panthers a Zara Larsson. Hlavní role, hity. Fajn. Já to nedokážu nelhat prostě.

když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Pika, pika.
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: Je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
7: Venku dneska jasno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
9: www.fajnradio.cz.
10: Fajn. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot
13: News. Českem se šíří nová vlna podvodných telefonátů ze zahraničí. Nejčastěji s číselnou předvolbou plus 33. Podvodníci spoléhají na to, že lidi zavolají zpět a tím mohou přijít o peníze nebo potvrdit, že jejich číslo je pořád aktivní. Odborníci doporučují neznámý hovory ignorovat a podezřelý čísla blokovat. V Irsku se jedni rodiče domluvili, že svým dětem co nejdíl nepořídí smartfony. Chtějí tak chránit je před tlakem sociálních sítí, kyberšikanou i závislostí na obrazovkách. Do iniciativy se zapojily i školy, celý rodiny, takže vlastně děti nemají pocit, že bez telefonů jsou úplně mimo. Katy Perry letos v srpnu vystoupí na festivalu v Mexiku. Zpěvačka pozvala svý Mexican Katy Cats na speciální show, která je součástí jedné z největších státních slavností v zemi. Fine.
14: Pozor na silnicích, konkrétně v Brně v ulici Zeleného, tady je střet cyklisty s osobním automobilem, je to bohužel se zraněním a probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce, počítejte se zdržením. Velký špatný taky v Praze, v ulici Radlička, tady je, se srazily dva osobáky, přikáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. No a v Praze dál, pozor, v ulici Podolské nábřeží opět se zde srazil cyklista s osobním automobilem. Počítejte se zdržením. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
15: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

Dobré ráno. Jak řekla Míša ve zprávách, nezvedejte cizí čísla. A je úplně jedno, jestli vám bude volat podvodník anebo šéf, na kterýho schválně nemáte uložený číslo, protože s ním prostě nechcete mluvit a schválně jenom prostě pak vymluváte se na to, že by to mohl být podvod, což ono to podvod může být i tak. Každopádně, s tímhletím moudrem pro dnešní ráno startujeme další hodinu. Kellen Stein, vítej mezi náma, takže vítejte mezi náma, nebo už se pokusí jich elevate. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn

0: Sub Focus Elevate, song, který nám dohrává na fajnu 12 minut po 7 hodině. A milovníci videoher a milovníci Lega, spojte se. Chystá se nová Lego videohra. Budeme si v ní moct postavit vlastní město. Hurá! Super! Hra by měla nést název Skylines, takže v podstatě je to to stejný jako hra City Skylines, ale v Lego verzi.
1: Ale vlastně i Sim City vlastně ne, je úplně na stejný princip.
0: Úplně. Ale úplně.
1: Úplně.
0: Já bych řekl Dominik Fared, úplně.
1: Úplně.
0: Já bych jenom rád řekl, že jako každá Lego hra je úplně vlastně super, fajn. Je to taková jako oddychovka. Protože když jako fajtíš, nevím, 6 hodin nějakýho bose v Elden Ringu, tak si pak rád zapneš třeba takovouhle Lego hru. Co, Wendy, vyměnila bys CS-ko za Skylines?
1: Mm-mm.
0: Ne?
1: Mm-mm.
0: Proč ne?
1: Mě to nikdy jako nezaujalo tyhle ty hry, že si jako stavíš své vlastní město. Jsem jako, no tak to si radši zapnu The Sims.
0: Ty radši protočíš své všechny peníze na CS-ku.
1: No, ale ne, tak si... to není pravda.
0: Ale. No tak dámy a pánové, pokud si nemůžete postavit dům v realitě, tohle je řešení. Pokud jako já nemáte dost peněz ani na opravdový Lego, tohle je řešení.
1: Mm.
0: Pokud jako Wendy hrajete CS a utrácíte peníze za skiny, tohle to není řešení.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weesich, AM2PM na fajnu. 19 minut po 7 hodině. A dámy a pánové, máme pro vás jistou záležitost, bude se týkat, bude tady prostě taková challenge, která nejde prohrát, pozor, to je velká věc, challenge, která nejde prohrát, a když touhle challenge projdete, tak vám pustíme song. Ty kokos, to je nabídka.
1: To se vyplatí.
0: To se neodmítá, Horste. Takže až za malý okamžik uslyšíte výzvu, tak 724-634-634, pojďte nám zavolat, probereme spolu, co vám pustíme, pak se na to koukneme. Je to srozumitelný?
1: Já si myslím, že určitě.
0: Jo? Já občas řeknu nějakou koko, blbost. Tak 724-634-634, buďte ready. Morning Boost.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: My name is Somer.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
19: Fine.

0: Gigi Peresej, Sailor Song na fajnu. Půl osmi aktuální čas a my pro vás v tuhle chvíli máme takovou naší sranda challenge. Challenge, která bude spočívat v otázkách to nebo to. Challenge, kterou se za malý okamžik pokusí někdo z vás projít. Pozor, důležitý je, že pokud někdo teda dokáže projít touhle challenge, tak nakonec zahrajeme jeho song, co bude chtít. Já můžu říct už v tuhle chvíli, že tím posluchačem bude Péťa. Ahoj, dobré ráno, Péťo.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Péťo, jak tě dělají problém třeba takový otázky, když se tě někdo něco zeptá? Dokážeš odpovědět hned?
1: Dokážu, no. Myslím si, že jo. Improvizace, to je
3: moje
1: druhé jméno. Tak
3: uvidím. Tak jo.
0: Okay. Tak se o tom pojďme přesvědčit. Dáme ti otázky to nebo to, když to zvládneš, budeme hrát tvůj song, OK?
1: Super, díky.
0: Tak jo. První to nebo to. Spát s drobkama v posteli každou noc, anebo nespat v posteli už nikdy v životě. Spát s drobkama v posteli každou noc.
1: No, tak pokud budou dva třeba drobečky, tak to nebude vadit.
0: Mají hodně.
1: Takhle, hodně.
2: OK, pojďme dál. Raději už navždy jíst jenom rohlíky, anebo chleba?
1: Vidíš, co máte s tím pečivem, asi chleba radši.
0: Okay. Cože? Tak to bych si vybral jinak teda. Ale nevadí, dobře. Další. Poslat nahou fotku tátovi, nebo poslat nahou fotku mámě?
1: No, tady budu asi taková jako trošku utlocitná, asi poslat nahou fotku mámě, protože moje máma už nežije, takže ta se na to nepodívá, ale její telefon pořád existuje, takže tak.
0: Jasně.
2: Ok, jdeme dál. Radši mít týden škytavku v kuse, anebo jeden celý den, to je 24 hodin, poslouchat plakající dítě.
1: No vy mi dáváte, no, asi bych dala to dítě. Dala jsem to 5 let, tak bych to dala jeden den.
0: Ok. A poslední. Být ten nejsmutnější člověk, ale mít hodně peněz, anebo být veselý člověk, ale nemít ani floka.
1: Tak asi zabijeme, tak být veselý a nemít floka, tak je mi to jedno, že jo?
0: Jasně, no. Já bych taky volil to Bčko, protože s tím se docela stotožňuju. No tak jo, tak jestli to tak je, tak super. Jo. Péťo, my už jsme se před mou chvilkou bavili, co ti zahrajeme, ale řekni to posluchačům, co bys teda chtěla zahrát.
1: Ale by Ella Henderson na Rudimentu.
0: Tak jo.
1: Jsem to neslyšela.
0: Pošlem to někomu?
1: Asi bych to poslala vlastně svýmu bývalýmu manželovi, který, než už mi volá, tak mě hraje tahle písnička, takže asi tak.
0: Okay, takže ti dlouho nezavolal, chceš říct.
1: No, nezavolal, no, pravda.
0: No dobře, tak jo.
1: Takže tak.
0: Dobře, tak my posíláme song, měj se krásně a pozdravujem manžela, jo, bývalýho. Tak
1: ano,
0: jo.
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj,
2: měj
0: zase
2: se, ahoj.
0: Jo, jo,

0: Lud Magic, že jejich Big City Life pecka, která dohrála Etherem Fajnu, no a někdo si zpívá, že je to super mít Big City Life a my, co jsme v Praze a víme ty ceny, si to úplně zpívat nemůžem.
1: Takzvaně Big City Life. 7:45 aktuální čas, my pokračujeme dál s tímhletím. Čtvrteční ráno, to je to ráno, kdy už si říkáme, že bychom to všecko rádi vzdali. Jako, proč ne, ale s náma to aspoň playlist na Fajnu nevzdává. Za malý okamžik Milgrap Milky, Just the way you are. Aktuální TikTok hit u nás v playlistu. A taky, kdo je mega hitová, je Dua Lipa. A její song Break My Heart. Zlomený srdíčko máme všichni, jelikož je to čtvrtek a ne pátek. Tak tyhle songy za malý okamžik. Za malý okamžik velký novinky. O Formuli 1. Wow. Morning Boost.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Instagram,
17: YouTube,
16: TikTok,
17: co je zrovna teď in.
16: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Jsme fajn?
16: Fajn.
18: I'm Lil Creepy.
19: It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
20: Fine.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, You Break My Heart na Fajnu, 5 minut před 8 hodinou. Červené světla rozhodně nezasly a rozhodně nemáme odštartováno, ale za to máme novinky ze světa Formule 1. Dámy a pánové, velká věc. Tým Alpin má nový jméno. Bude se nově jmenovat Alpin Gucci F1 Team. Gucci. Ano, oni se spojili s Gucci a teďkon prostě to dali dohromady a teď budou mít tady to parádní jméno. Fakt jako drip extrémní na té závodní dráze. Jako ta formule, jak vypadá, kámo, to je tak předripovaný, že to ani neuvezou, podle mě. To jim bude přidávat tak 10 sekund jako navíc. Epický. Já vím, že se to nestane, ale třeba si představme, jako, že tenhle tým bude dojíždět jako na prvním místě, jo? To je velká, jakoby, velký... No prostě, že to je docela nemožné. A ten Števo v té televizi to bude komentovat, jakože prostě na prvním místě Alpin Gucci tým. Kámo, to bude tak epický. Wendy, jak bys ty pojmenovala svůj tým?
2: Jak bych pojmenovala svůj tým? Nevím.
1: Ve Formule 1.
2: Rychlá zběsile.
1: já bych tvůj tým pojmenoval Wendy potřebuje ještě chvilku spát F1.
2: Hej, a dost.
1: Nebo počkej, prostě představ si, že půjdou ty piloti, víš co, na tu závodní dráhu a najednou prostě se jim do toho sluchátka nebo prostě do toho, jak se tam vždycky mají tu týmovou komunikaci, ozve tohle. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread the rest on new chain. Takhle by podle mě měli jako, si jako říkat, ne Alpin Gucci F1 Team, ale Gucci gang F1 Team.
2: Alpin Gucci gang.
1: Alpin Gucci gang. Tak jo, tak to jsou teda velký novinky. Ze světa Formule 1. My pojďme dál, protože tohle z toho bude ještě dlouho trvat rozdejchat. Tady je Tate McRae.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Pokud náhodou jedete v autě a omylem jste si nevšimli, jaké že je venku počasí, nebojte, já jsem tady pro vás. Takže dneska jasno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
10: Tyjo, kde bychom bez tebe byli, Wendy.
11: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: Fajn. Fajn. Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Šéfové České televize a Českého rozhlasu vyzvali Andreje Babiše, aby zastavil jednání o změnách mediálních zákonů. Vadí jim hlavně plán převést financování veřejnoprávních médií ze současných poplatků na stát. Podle nich by to mohlo ohrozit nezávislost médií. Vláda naopak tvrdí, že chce systém zjednodušit a hlavně ulevit domácnostem. Streamer Hisense stojí za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá nejvšestrannějšího gaming streamera v Česku. Online část se odehrává od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch. No a 6 nejlepších účastníků postoupí do velkého finále. To se uskuteční už v neděli 31. května. Neznámý hráč z Česka vyhrál v Eurojackpotu téměř 3 miliardy korun. Jde o historicky největší výhru v tuzemsku. Výherce správně trefil všech 7 čísel a pravděpodobnost takovýhle trefy je přitom 1 ku 140 milionům. Sazka zatím neuvedla, odkud vítězný tiket pochází, ale i tak gratulujeme.
14: Fajn.
10: Pozor si dejte v Praze, kde se střetává ulice Karlu náměstí a ulice Ječná. Tady se srazil osobák s dodávkou, je tady tvorba kolony. Pozor taky na silnici 61 u obce Buštěhrad u Kladna. Tady se taky srazil nákladák s osobákem, tvoří se zde kolona, počítejte se zdržením. No a velký špatný taky v ulici Branka v Brně, tady Brankou neprojedete, taky osobák s dodávkou, taky se tvoří kolona, no šílený. Jezděte opatrně, tolik dopravě, teď už Morning Boost.
15: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Jak bylo řečeno, pokračuje Morning Bush na Fajnu s 8 hodinou. Krásné, dobré čtvrteční ráno. Před náma v playlistu songy jako třeba David Kushnerho Daylight, taky Beberek Shah, Faithless, New Religion. No a taky pro vás za malý okamžik máme velmi, velmi pozitivní zprávu. Tak si na ní rozhodně počkejte, protože té pozitivity je víc než potřeba, teda pokud se nejedná o těhotenský test. Morning Boost. Fajn.

0: Beberek Shaw, Faithless, jejich New Religion na Fajnu, 11 minut po 8 hodině. Dobré ráno všem, máme tady velmi pozitivní zprávu. Zprávu, která se bude líbit a zároveň nelíbit všem ochráncům přírody a posluchačům Bennyho Krista. Dvou týpkům se podařila vytvořit kůže z kaktusu a díky kaktusům teď zachraňují zvířata. Wow.
1: To je super.
0: Ne, fakt jako reálně, já se tady koukám na ty obrázky a ta náhodou to vypadá fakt jako dobře. Že jako, proč ne?
1: Vypadá to právě jako, že koupila bych si to reálně, víš?
0: Jako jo, jako možná tady budeme mít nový trend potom na zimu. Budeme všichni nosit kůži z kaktusu. Na druhou stranu zas chudák kaktus. Bude muset pěstovat kaktusy ve velkým. Já si říkám, že i chudák Leoš, jo.
1: Jako Mareš?
0: No.
1: Proč? Tak, už nebudou kožešinky?
0: Už nebudou kožešinky, že?
1: Už budou kaktušinky.
0: Budou kaktušinky. Ale představ si, jak prostě na nějakým tom jeho posledním koncertu v životě bude zase v nějakým... Nějakým tady tom, tady tím kaktušince, nějaký kaktušince.
1: Kaktušince? A můžem tomu říkat kaktušinka. Jak bysme pojmenovali kůži z kaktusu?
0: Ty, pojďte nám dát vědět klidně.
1: 724634634. Já bych tomu fakt říkala kaktušinka.
0: Kaktušinka?
1: Máš kožešinka, že jo?
0: No, kaktušinka je dobrý. Ale taky, jestli máte něco lepšího, pojďte nám dát vědět. Do té doby Nikit. Portugal, The Man, Glide.

0: Zara Larsson, Midnight Sun na Fajnu. Krásné čtvrteční ráno všem, 19 minut po 8 hodině. By the way, když teď do Google napíšete jméno Zara Larsson, tak na vás budou skákat delfíni.
1: To je boží.
0: Kdo by to nechtěl? No, jinak, jsme se tady před mnou chvilku bavili o tom, že dva týpci vytvořili, nebo syntetizovali kůži z kaktusu, čímž zachraňují zvířata. My jsme se ptali, jak by se taková kůže z kaktusu měla jako nazývat. Wendy vymyslela kaktušinka.
1: Kaktušinka, jako kožešinka. No,
0: skvělý. Máme tady zprávu, která zní třeba kaktovina.
1: Kaktovina?
0: Okay. Jako asi tkanina, tak kaktovina.
1: Já tady mám kaktuš.
0: Kaktuš?
1: Kaktuš.
0: Já tady mám třeba kaktex.
1: Pak někdo píše trnovina.
0: Já mám trnovici. Dobrý. Ty varo, tak to se možná shodneme. No a pak tady mám ještě pichlenka. Ale to zní jak nadržená milenka. No tak děkujem všem, co jste poslali své možné názvy pro tady tu kůži. Uvidíme, jak se to bude jmenovat, až se to dostane fakt jako na trh.
1: No, já bych, to je zajímavý.
0: Abych sázel klidně na tu trnovici. I když to zní jak zase nějaký chlast.
1: No právě, to je jak kdyby si jel na Moravu a dal by si slivovici, že? Jen trkovicu.
0: Tak uvidíme, my se pojďme podívat na to, co se objeví v playlistu. Rudimental Skepsis, Charlotte Plank, Rykoden, Green and Gold. Na lepší ráno za malý okamžik. Pokračujeme dál.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
3: Morning Boost. Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.cz
9: Heroes Gate 30

0: 33. Na zápas tě zve Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

0: Jonas Brothers, Sheikh Sucker. Půl devátý aktuální čas, dámy a pánové, my tady pro vás v rámci dnešního rána, v rámci Morning Boost, máme tři lifehacky, které zlepší vaše léto a vy si ho tak budete moct užít stejně naplno jako náš playlist. Lepší přirovnání mě teď prostě nenapadlo. Takže pojďme na první lifehack. Ten zní: během dlouhých cest autem vypněte recirkulaci vzduchu. Právě nedostatek kyslíku způsobuje, že jste na road tripu ospalí.
1: Okay.
0: Napadlo by tě to? Já bys prostě usla za volantem a bylo ti to jedno. Ty prostě chceš už jenom spát, Wendy. Pojďme na další, co vám usnadní léto. Tady se píše: potřebujete rychle vychladit pití? Dejte ho na 15 minut do mrazáku, zabalené v mokré papírové útěrce.
1: Myslíš do mrazáku?
0: Ne, myslím do mrazáku. Budeme se fakt teď o tomhle hádat? Jako můžem. Je to mrazák.
1: Já bych se strašně, ale jako dobrý, ať už je to mrazák nebo mražák, já bych se hrozně bála, že to tam zapomenu. Víš, že to tam dám a pak mi to tam někde praskne.
0: Tak ono by se to asi stalo jednou, pokud by si to třeba uvědomila.
1: Ne, vůbec.
0: Tak pokud jste na tom stejně jako Wendy, radši tenhle jako tip neskoušejte. Ale naopak, jaký tip využijem úplně všichni, a to fakt jako si nedělám srandu. Přiložení horké lžičky na štípanec od komára ničí proteiny, které způsobují svědění, takže bychom měli přikládat horkou lžičku na, prostě na tu bolístku, kde nás štípl. To je hustý.
1: To je zajímavý.
0: To je dobrý, to fakt ale využiju, předpokládám.
1: Protože když půjdeš do lesa, tak sebou budeš nosit horkou lžičku, viď?
0: A zapalovat. A to pak kolem jdoucí si budu myslet, že jsem nějaký feťák. Jak tam nahřívá tu lžičku. To nefetujte v lese. Ne, mě jenom štípl komár.
1: Jasně, takže tomu takhle říkáte dneska, jo?
0: Jo, jasně, ty jo. No, pak tady máme ještě bonus, jo? Pozor, fakt jako bonusový bonus. Ten zní: poslouchat přes léto fajn. Třeba získáte nějaký zážitek a rovnou budete moct využít na cestu jeden z těchto lifehacků. A teď nemáme na mysli to vychlazené pivo během cesty. Dámy a pánové, my vám přejeme hezký léto. Tady je velmi letní song. Jazz Glynn, Hold My Hand. Nothing beats a jet through holiday.

0: Fastboy Ruff, jejich Wave na fajnu. 5 minut před 3:15 na... Tři čtvrtě na 9. Ty kokos.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
0: No a zvlášť dneska bychom měli zůstat v obraze, protože nás čeká velmi, velmi, velmi, ale velmi, velmi, velmi, velmi, velmi, velmi stěžení zápas. Česko, Finsko.
2: Wow.
0: Jako teď a nebo nikdy, jako. Takže nikdy. Ne, jako fakt dneska v 16:20, dámy a pánové, se uskuteční velmi, velmi, velmi napínavý souboj, právě kde budeme hrát proti Finům. Bude to jako buď...
2: A nebo?
0: A nebo.
2: To dává smysl, no, to tak je vždycky.
0: Tak určitě u toho buďte. Wendy, kolik to tipuješ?
2: Já nám věřím, ale bude to těžký. A myslím si, že by to mohlo být, no, že ne, po prodloužení 4-3.
0: Jsi takovýhle konspirátor. Ne, tak Wendy, prosím, já tě poprosím, hlavně si nesázej. Protože kdykoliv ty si vsadíš, tak my prohrajeme.
2: To není pravda.
0: A nebo si vsaď na ten druhý tým, aby to bylo.
2: Ne, naopak, já většinou, když sázím, tak vyhráváme, ale minulo jsem to nevychytala.
0: No právě.
2: Nebo ne, já jsem to nevychytala, ale náš brankář to úplně vychytala.
0: A dost. Tak 16:20 dneska, buďte u toho. Česko-Finsko.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě ví z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Řiďte opatrně, ano, a to i 7 minut před 9 hodinou. 7 minut před 9 hodinou znamená pouze jedno. Morning Boost je u konce. Ano. Chtěli jsme si říct spousta důležitých věcí. Třeba, že když napíšete do vyhledávače Google jméno Zari Larsen, tak na vás vyskočí delfíni.
1: Nebo že momentálně je kaktusí kůže.
0: Ano, dva týpci syntetizovali kaktusí kůži a zachraňují tím zvířata. A taky jsme si řekli, jak týhle z tý kůži nově budeme říkat. Kaktovina to bylo?
1: Kaktušinka?
0: Kaktušinka. Ne, pichlenka, ne?
1: To taky něco, no, to bylo.
0: No, další pichlenka už teď od 9 hodin. Morning Music Boost, Andrea Kautská.
1: Už tady tančí.
0: Už je na je nájpená.
1: Chceš na mě něco říct, Ájo?
0: Běží.
1: Který mikrofon chceš?
0: Běží.
2: To nebyl tanec.
1: To nebyl tanec. Co jste si myslel, to nebyl tanec?
3: Ne, jo. Tak co to bylo?
1: Moje chůze.
3: Aha.
1: Aha. No nic, to vaše ráno muselo být fakt výživný a já si to teď radši vezmu.
0: Tak jo, tak za zítra. Očistit do 9. Čegis. Ty se nerozloučíš?
1: Ne, já... Mějte se krásně, ahoj!
4: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
12: Padla čtvrtá minuta po 9. hodině, než společně odstartujeme Music Boost a dáme si s Míšou nějaký info.
13: Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kašina, americký auta, burácející motory a taky doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže, vystoupení, například třeba rozleskávačky nebo vyhlídkový lety vrtulníkem. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo jízdy na koních. A moderovat to bude Matez Dvořák z pořadu U Kaškáru. Jedna tiktokerka si po vyčerpávajícím dni spletla tabletku od Ubrufenu s AirPodem a omylem ho spolkla. Největší šok ale přešel potom, co sluchátko zůstalo aktivní a z jejího žaludku se ještě ozývaly hlasovky. Romantická série Off Campus ukazuje, že dnešní publikum už nechce toxický frajery, jako je ze starých romcom filmů. Místo toho bojují za mužský postavy, který umí komunikovat, respektovat hranice a mají emoční inteligenci. Všechno, co ženy v dnešní době chtějí, jenom takovýho toho romantického frajera, ale taky týpka, který si jich bude vážit. A právě tohle ukazuje romantická série Off Campus.
14: Fajn.
12: Opatrně v Ústí nad Labem tady hlášená dopravní nehoda dvou osobáků, a to v ulici Dobětická. Zdržíte se na D2, druhý kilometr, trasa Lanžot Brno. Tady se tvoří pro vás velký kolony, je tady nebezpečí dopravního kolapsu, tak opatrně. No a v ulici Zálesí v Praze se taky bohužel bouralo autobus s osobákem, tak pomalu, opatrně a nikam nechvátat.
15: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
1: Music Boost.

S 9. hodinou jsem tu opět společně s váma. Andrá za mikrofonem a start dnešního Music Boostu. Dneska máme čtvrtek, 28. květen a je potřeba to společně nějak zvládnout, ne? Tak to zvládnem. Dneska je prosím vás taky den hamburgeru, což vlastně vůbec nic neznamená. Ale chtěla jsem vám to říct, ať to víte. Ať třeba víte, co si dneska dát k obědu. A nebo taky ne. Ono je to vlastně všechno úplně jedno. No nic, všechno bereme, házíme za hlavu a skáčeme do dnešní Gimme 5 5 songů na rozjezd. Music Boost. Gimme 5. Fajn. Tohle už je Damiano David. Tak hezky dopo.

0: Pančin Martinich, Overdrive. Tohle dnešní Music Plus na Fajnu uzavíráme dnešních 5 songů na rozjezd. No a já doufám, že máte dneska hezký start dnešního dne. Dneska je čtvrtek, říká se, že je to jeden z nejnáročnějších dnů v týdnu. No tak si to pojďme prostě nějak zpestřit. Pojďme si to užít. Pojďme ideálně svým kolegům v práci dneska říct, co si o nich myslíme. Ha. Teď mi řekněte 724634634, co doopravdy děláte v případě, když svým kolegovi chcete říct něco třeba malinko nepříjemného, ale pořád upřímného. Co děláte? Říkáte to svým kolegům? A nebo jako tak pro pracovní klid radši jako mlčíte a nic neříkáte? Já vám za chvilku totiž prozradím, co správně máte dělat. Do té doby se ale pojďme zamyslet nad tím, jak to děláte vy. A mezi tím... Where is my husband? Opět pomůžeme Ray najít chlapa. Na Fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek k bydlení v Novém Hrádku na Náchodsku za 1 milion 120 tisíc, pozemek k bydlení v Bukovanech na Benešovsku za 4 miliony 999 tisíc, byt 2 plus 1 Kladno Kročehlavy za 5 milionů 450 tisíc, byt 2 plus KK 3 Boň Holičky za 3 miliony 850 tisíc a byt 3 plus 1 v Kunžaku na Jindřichohradecku za 3 miliony 890 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás!
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

Old Town Law, taky Black Beerich, Monsters. Tohle je dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu. Jak správně říct vaší kolegyni třeba, že smrdí? Když lidem v práci zatajujete nepříjemnou pravdu, tak jim prej vlastně škodíte víc, než pomáháte. Taková ta jako milosrdná lež, nebo to mlčení milosrdný, je to nejhorší podle psychologů, co vlastně můžeme dělat. To znamená, že bychom měli začít komunikovat pravdu. Pořád trošku empaticky, jo, nepřijdeme k někomu, neřekneme mu, seš blbej, ale prostě zkusit to prostě pozměnit. Já si říkám, že tohle úplně změní atmosféru v kanclech prostě. To je fakt jako je mega. Představte si třeba situaci, jo. Kolegyně přijde s prezentací, ta prezentace není úplně dobrá, jo. Normálně by lidi třeba zatleskali nebo řekli, OK, děkuju. Jo, ale správně je prej přijít a říct, hele Katko, nechci mezi náma vytvářet odstup, takže ti musím otevřeně říct, že tohle dělal někdo, kdo je úplně blbej. Jo, takhle to máme začít komunikovat. Nebo když podle vás třeba teď, jak ještě horko, jo, někdo prostě třeba se nenavonil, jo, tak prostě není řešení otevírat okno a mlčet. Řešení je prostě říct, hele Katko, tohle je deodorant, stříká se to, je to prostě dobrý a měla bys to používat. A proč? Protože smrdíš.

0: Cigala, Reptide, tohle je čtvrt hodinka do 10. hodiny na Fajnu. A já se ptám, je v pořádku říkat svým kolegům to, co si o nich myslíme? Já si myslím, že ano, akorát Petr napsal, že to moc nedoporučuje, protože to udělal jednou a přišel o práci. Hele, tak já nevím. Tak budeme upřímní nebo neupřímní? Možná teda si ty věci nechme pro sebe a aspoň přijde výplata. Za chvilku James Hype, taky Sam Harper, jejich Waterfalls. Užívejte si čtvrteční dopoledne, hezky po svému, dějte si káves a za chvilku zaslyšíme. Music Boost. Fajn.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Kato, John, Tour the Lights Off. Dnešní čtvrteční music bus na fajnu. Pojďme si říct, že dneska může být DJem úplně každý. Nově, tak díky Spotify, prosím vás, připravuje se nová funkce, která bude umožňovat těm všem, kteří si vlastně předplácí to prémium, vytvářet pomocí umělé inteligence vlastní remixy a taky covery verze oblíbených písní. Samozřejmě bude to všechno vždycky za souhlasu toho interpreta, jo? Takže budou tam vlastně jenom ty písničky, který ten autor jakoby předem schválil, takže nebojte se, nebudeme nikoho vykrádat, okrádat a podobně. Ale vlastně bude to dobrá funkce toho, že si můžete prostě třeba tři oblíbený songy spojit do jednoho. Můžete si vlastně vyzkoušet, jaký to je různě jako mixovat. Jestli je to těžký, jednoduchý, jak bude znít prostě Madonna vedle Imagine Dragons a podobně. Prostě já se na tuhle funkci docela těším. I přesto, že mám pak jako trošku strach z toho, že vykrádáme něčí řemeslo, ale i tak se na to těším. Nevím, jak to máte vy, ale myslím si, že takovým DJem chceme být občas každý.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: Techno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a Service Call.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: www.fineradio.cz
12: Fajn. Jsme online. Online.
13: Jsme na DAB+. Plus.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: 4:50 a tohle jsou zprávy s Míšou.
15: Českem se šíří nová vlna podvodných telefonátů ze zahraničí. Nejčastěji s číselnou předvolbou plus 33. Podvodníci spoléhají na to, že lidi zavolají zpět a tím mohou přijít o peníze nebo potvrdit, že jejich číslo je pořád aktivní. Odborníci doporučují neznámý hovory ignorovat a podezřelý čísla blokovat. V Irsku se jedni rodiče domluvili, že svým dětem co nejdíl nepořídí smartfony. Chtějí tak chránit je před tlakem sociálních sítí, kyberšikanou i závislostí na obrazovkách. Do iniciativy se zapojily i školy, celý rodiny, takže vlastně děti nemají pocit, že bez telefonů jsou úplně mimo. Katy Perry letos v srpnu vystoupí na festivalu v Mexiku. Zpěvačka pozvala svý Mexican Katy Cats na speciální show, která je součástí jedné z největších státních slavností v zemi.
16: Fajn.
14: Opatrně Brno hlásí nehodu dvou osobáků v ulici Jedovnická. Probíhají už záchranné a vyprošťovací práce, ale určitě se tady zdržíte. Stejně jako D3, 123 kilák, Kaplice, Mezno, i tady projíždíte se zvýšenou opatrností. Je tady někde část nárazníku v jízdním pruhu, tak pozor. A na dálnici D8 hlášená nehoda dvou havarovaných vozidel.
17: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
18: Music Boost.
19: Music Boost.
0: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
16: Fajn.
14: Desátou hodinu tady na Fajnu máme úplně novej song, který je fakt mega dobrý a který si za chvilku společně představíme. Taky nás čeká Lubrika, pochopitelně, no a taky pohled do vaší práce. Dneska mě bude zajímat to, co děláte a hlavně za kolik to děláte. Tak leďte Music Boost.
18: Music Boost. Gimme, gimme.

David Guetta, Teddy Swimstones, I Gone, Gone, Gone. Tohle je dnešní Music Bus na Fajnu. Řeknu teď takový téma, který je, jak bych to řekla slušně, jakoby na tenkým ledu, jo. Kolik kdo berete za svoji práci? 724634634, samozřejmě anonymně, nebojte se, jo, nebudeme si tady ničit životy navzájem. Vznikl nám tady takový menší neštvar, přišlo se totiž na to, že ti, kteří jsou nejvíc důležití, nejvíc potřební, vydělávají méně než ti, kteří vlastně nejsou úplně důležití. To znamená, že v dnešní době nejčastěji nejvíce peněz vydělávají influenceři, taky různí třeba life coachové, konzultanti, manažeři, realitní makléři. Takový realitní makléř je prej údajně opravdu jako přepočítán, to znamená, bere více, než by správně jakoby měl, jo? Ta energie, čas, hodnota té práce prostě. A mě zajímá, jak to máte vy. Slyší mě třeba nějaký realiták, který by se chtěl obhájet, nebo naopak nějaký lékař, který by řekl, ano, je to pravda, chtěl bych více peněz. No co? Kdo kolik bere? Exclusive new music.

0: Chasing Paradise, tohle jsou One Republic, taky Kygo. 8 minut jak do 11. Ne, co do 11. Do půl 11. Já úplně přeskakuju čas. No ale co nepřeskočíme, je váš plat. Já jsem před chvilkou říkala, že se podle nějakého výzkumu z České republiky přišlo teda na to, že jsme zjistili, že ti, kteří by správně měli dostávat více, dostávají méně, než ti, kteří by naopak měli dostávat méně. Jo? Já vím, je to trošku taková do jistý míry nespravedlivá složka naší existence, ale prostě musíme to přijmout. A vy píšete a já vám děkuju za vaši otevřenost, protože napsala nám nějaká zubní hygienistka, že má 60 měsíčně čistýho. Napsal taky advokát cca 120 tisíc, dobrý. Máme tady fitness trenérku 55 tisíc. Denny napsala, že dělá v IT v korporátu a má 70 čistýho. Napsal nám jeden kamioňák, to mě trošku zarazilo teda, že kamioňák každý všední den pracuje 50 čistýho. A to je málo, to jako musím se přiznat, já jsem celou dobu žila v tom, že kamioňáci se mají jako dobře. Takhle, že jako ten, že jsem si vždycky říkala, že to musí dělat někdo, komu stojí za to, že vlastně žije takovej ten nekomfort, spát v tom autě a být na těch cestách a jo, že to je vlastně náročný povolání. Takže jako 50 čistýho, to mě trošku zarazilo. Napsal taky jeden záchranář, jsem záchranář a beru 100x méně než někdo, kdo točí videa. Hele, mám dobrý tip. Toč videa se svojí práce a budeš vydělávat víc. Každopádně děkuju vám za vaši otevřenost a prostě to tak asi jako je. Trošku mě ten kamion teda zasek, to asi budu muset nějak zpracovat, no ale jinak si myslím, že se nám asi všem daří. Teď napsala někdo zprávu, nevím, kde jsem udělala chybu, beru 25 tisíc. No, tak to jsi udělala někde chybu. Music Boost.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
2: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Léto, slunce, plavky v kick. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right,

0: Na Fajnu dohrává Loy se songem Red Eyes. Na v Music Boostu nás teď čeká jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Když randíte v zimě, tak je nejvíc sexy věta: pojď ke mně domů, mám tam láhev dobrýho vína. Když randíte v létě, je to trošku jiný. Tam je nejvíc sexy věta: pojď ke mně domů, mám tam fakt dobrou klímu.
1: Posloucháš

Sharp Focus, úžasný Jesus to byl, no to víte, že jo, ten zrovna úplně ne. Úžasný DJ se svým songem Elevate. No a za chvilku pokračujem. Z DJ na DJ, tohle bude Tiesto, i Hol Business. A taky Joeyho End of Beginning. Tak užívejte čtvrtek, leďte fajn. Music.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn.

Sky Newman. Čtvrteční Music Bus na Fajnu. Já jsem vám slíbila, že vám představím nový song, který vyšel. Prosím vás, Ben má novou písničku venku, není v ní sám, je v ní i rocková kapela Billy Vermen a zní to nějak takhle.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
2: Fajn. Fajn. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
12: 4 minutky po 11. hodině, aktuální čas na Fajnu, no a s ním je tady Míša.
13: Šéfové České televize a Českého rozhlasu vyzvali Andreje Babiše, aby zastavil jednání o změnách mediálních zákonů. Vadí jim hlavně plán převést financování veřejnoprávních médií ze současných poplatků na stát. Podle nich by to mohlo ohrozit nezávislost médií. Vláda naopak tvrdí, že chce systém zjednodušit a hlavně ulevit domácnostem. Streamer Hisense stojí za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá nejvšestranějšího gaming streamera v Česku. Online část se odehrává od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch. No a 6 nejlepších účastníků postoupí do velkého finále. To se uskuteční už v neděli 31. května. Neznámý hráč z Česka vyhrál v Eurojackpotu téměř 3 miliardy korun. Jde o historicky největší výhru v tuzemsku. Výherce správně trefil všech 7 čísel a pravděpodobnost takovýhle trefy je přitom 1 ku 140 milionům. Saska zatím neuvedla, odkud vítězný tiket pochází, ale i tak gratulujeme.
2: Fajn.
12: D10, 21. kilák, trasa Praha Turno, tady opatrně, počítejte s menším zdržením, je tady poruchaný osobák. Pozor, hlásí taky Praha, a to na jižní spojce, tady se bohužel bouralo. Pražský okruh, 61. kilometr, trasa Běchovice, Satalice, tak i tady bohužel nákladňák s osobákem. No a D52, 26. kilometr, trasa Pohořelice, Brno, tady probíhají práce údržby, neprojezdná zpevněná krajnice a i tady se bohužel zdržíte.
14: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
16: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 1.
2: Fajn.
12: Říkala jsem si, co takový čtvrteční dopoledne ještě potřebuje, co jsme ještě nestihli. No a je to soutěž, dámy a pánové. Na fajnu ode dneška soutěžíme o takovou nevšední cenu. Já vám za chvilku podmínky pravidla vysvětlím, ale konec konců celý týden to tady už jakoby týzuju, tak dneska to konečně společně vykopneme. Music Boost skáče do poslední společní hoďky po 11. Tady s vámi pořád Ondra, no a jdeme to rozjet. Music Boost.

0: American Girls, tohle je Harry Styles, tohle je dnešní čtvrteční muziku. Music bus na fajnu, když se mi z toho zamotal jazyk. No a teď bych vám ráda konečně představila naší soutěž.
1: Možná právě ty budeš pro někoho ta správná schoda. Máš to v sobě.
0: Už tady dlouho o tom mluvíme, pořád jenom jako tak naznačujeme a dneska vám můžeme prozradit kompletní informace. My jsme se spojili s kampaní Máš to v sobě. Je to kampaň na podporu registru dárců kostní dřeně. My po vás vlastně chceme následující. Chceme, abyste se registrovali. Je to úplná rychlovka, zabere to fakt jenom pár minut. Registrace je navíc bezbolestná, takže teď už nemáte žádnou výmluvu, jo? Navíc můžete někomu zachránit život, což je si myslím dost silný argument na toto udělat. My pak potřebujeme po vás nějaký důkazní materiál, že jste tam opravdu byli. Stačí nám zaslat fotku, jakýkoliv potvrzení a my pak pár z vás vybereme. Dáme vám dárek od firmy Zážitku od Alegrie a ještě k tomu si vás na jeden den vezmeme do rádia. A to je přesně ta cena, o které já tady celý týden, možná déle mluvím. Že máme pro vás cenu, kterou jinde nenajdete. My si vás vezmeme do rádia. Můžete sedět s náma, s moderátorama, koukat se na to, jak to ta vysílání vlastně probíhá. Možná si zkusíte tady zmáčknout nějaký čudlík. To já vám dovolím, když fakt se registrujete. Veškeré informace najdete za chvilku na našem Instagramu Fajn Rádia, tak na tak to zčekněte, no a pojďte se zapojit. Protože zachránit někomu život, dostat do toho ještě od Allegri nějaký zážitek a ještě sedět s Andreou na kafičku v rádiu. To se vyplatí.

0: Purple Disco Machine, Fireworks, na fajnu. No a protože by to za chvilku chtělo taky nějaký zamilovaný song, tak tady jeden docela nový máme. Alex Warren, Forever Dreams. Je to song o dost intenzivním zamilování. Tak možná trošku toxickým, ale fajn. Prostě jestli je někdo z vás zamilovaný, tak tohle je přesně pro vás. Jo, je to takový hodně, jako popisuje tam ten moment, kdy člověk potká druhého člověka, který mu totálně převrátí život vzhůru nohama. Vyžene mu samotu z hlavy. Prostě láska jako hrom, jo? Tak o tomhle si za chvilku zaspíváme.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: vždycky fresh.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, rohony.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Heroes Gate 30C.

0: 33. Na zápasě jsme Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.

Calvin Harris, taky Dua Lipa, jejich One Kiss. To je song, který si dáváme 6 minut po půl 12. na fajnu. To je vlastně song, který jsme si přestali teď zrovna dávat, jo, asi si rozumíme. No a jak ušetřit peníze? Tak pojďme začít třeba tím, že nebudeme zvedat telefonní čísla, který začínají před volbou plus 33. Protože to je fake, jsou to vlastně falešný identity, který z vás jenom tahají peníze. Stále více lidí v České republice dostává podobný hovory ze zahraničních čísel, ale často jde o podvody, jo, prosím vás. Dejte si na to pozor, teď opravdu ta plus 33 je mega, mega častá, často vám to tam ukáže, že volá někdo z Francie a chce po vás prostě různý zase blbosti, jo, prodej hrnců a podobně. Já mám takovou vychytávku na tyhle různý call centra a všechny záležitosti, protože často, a opravdu je to fakt často, se vždycky dočítám toho, že někdo dal někomu půjčku na 1 milion, protože si myslel, že je to Andrej Babiš, je to fejkový Andrej Babiš, nebo Karel Gott a podobný prostě celebrity, ať ty, který jsou mezi náma, nebo nejsou mezi náma, prostě ty taktiky jsou jakoby různý. A já mám jednu svoji taktiku. Když si budete myslet takovou tu upřímnou záležitost, že nikoho nezajímáte, tak vás nikdo nikdy ani na něčem nenachytá. Pojďme si uvědomit, že nikoho nezajímáme. Že když vám napíše, někdo, kdo se vydává za Andreje Babiše, tak si položte otázku. Proč já? Zajímám Andreje Babiše? Ne, nezajímáte. A tohle si nastavte a tím pádem pak vezmete číslo, někdo vám chce prodat hrnce a položte si zásadně otázku. Proč já zajímám prodavače hrnců?

nezajímáte. No a takhle vždycky ušetříte. Prostě si myslete, že nikoho nezajímáte a ušetříte.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Ještě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Pika, pika!
8: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
12: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
11: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

Blíží se nám pomalu, ale jistě 12. hodina, přesně za 7 minut, to znamená jedno jediný. Mňoužek Bus, dnešní dopolední vysílání je u konce. Já mám opět, jako vždycky musím poděkovat, bylo to fajn, děkuji za dnešní vaši otevřenost, jak jsme řešili třeba to, kolik berete v práci. Nečekala jsem, že mi všichni budete psát, děkuji za to, že takhle společně tady vytváříme takovou rádiovskou komunitu. Samozřejmě anonymně, jo, nebojte se, nikomu to nepovím. No a budu se na vás těšit zase zítra. Dneska to počasí je takové trošku slabší, ale myslím si, že pro milovníky takového toho normálnějšího počasí je jenom dobře. Třeba jako pro mě 23 stupňů krásných, ha, takhle by to mohlo zůstat. Teď už ale Kristinka, další 3 hodinky na fajnu, no a zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj!

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj!
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu, 6. června, na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Pro spánek.cz. Spět lépe, žijí lépe.
7: Asi už jste to stihli zaregistrovat. Včerejší tropy jsou tak trošku fuč, lehce se nám ochladilo, ale nemusíme nadávat, neochladilo se zas tak moc. Pořád jsou teploty nad 20, je krásně. Tady v Praze máme aktuálně přesně těch 20 stupňů, odpoledne až 23, obloha totálně bez mraku, takže když vylezete ven, můžete si užívat sluníčko a ještě díky větru se ani nespotíte a dá se normálně fungovat. Takže krásný den.
8: Fajn. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Jsme online. Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Hot news. Na hodinách 3 minuty po 12. A to znamená čas na zprávy s Míšou.
11: Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kašina americký auta, burácející motory a taky doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže, vystoupení, například třeba rostleskávačky nebo vyhlídkový lety vrtulníkem. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo jízdy na koních. A moderovat to bude Matez Dvořák z pořadu U Kaškáru. Jedna tiktokerka si po vyčerpávajícím dni spletla tabletku u bubrufonu s AirPodem a omylem ho spolkla. Největší šok ale přišel potom, co sluchátko zůstalo aktivní a z jejího žaludku se ještě ozývaly hlasovky. Romantická série Off Campus ukazuje, že dnešní publikum už nechce toxický frajery, jako je ze starých romcom filmů. Místo toho bojují za mužský postavy, který umí komunikovat, respektovat hranice a mají emoční inteligenci. Všechno, co ženy v dnešní době chtějí, jenom takovýho toho romantického frajera, ale taky týpka, který si jich bude vážit. A právě tohle ukazuje romantická série Off Campus.
7: Fajn. Jak to dneska vypadá na silnicích? Zapomeňte na klasický zácpy, zapomeňte na opravy silnic. Na Litoměřicku u obce Bíčkovice vás totiž drží to, že budete muset stáhnout okýnko a podívat se na krávy, který tam utekly a rozhodli se prostě pochodovat po silnici. Takže klasická otázka je krávy, když jedete kolem. Pokud ale stojíte v Praze na Štěrboholský spojce, tam už to taková legrace není, tam se srazily dva nákladňáky a zdržíte se až do 3 odpoledne. Bouračka se pak řeší taky na Liberecku, v Pardubicích na náměstí a ve Vyškově v ulici Nádražní. Tam se srazily hned 3 auta a jezdí se kyvadlově. Jezděte opatrně, dávajte bacha, no a znáte to, pomalu.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 5. krásný čtvrteční odpolko. Já vás vítám tady u našeho společného Fajn warm-upu se mnou s Kristýnou. Čeká nás 3 společné hodiny s naším topovým playlistem. No a uděláme si ten den hezčí, protože čtvrtek už je vlastně takový malý pátek. Pojďme to rozjet hned teď. Kian Dicro a jeho I'll Be Waiting právě teď.

Ladíte fajn čtvrteční dopoledne a nám dohrává Sombr a jeho 12 to 12. Jestli zrovna prokrastinujete u učení na nějakou zkoušku a hledáte jakoukoliv omluvenku, proč se na to vykašlat, tak pro vás jednu mám. Hlavně, jestli se učíte na zkoušku z nějakého jazyka, tak totiž teď vědci přišli s tím, že nejlepší lék na plynulou angličtinu, nebo němčinu, nebo jakýkoliv jiný jazyk, je prej malá dávka alkoholu na kuráž. Nekecám, prej to odbourává stres, takže ze sebe konečně vymáčknete i něco víc. Hello, yes, of course. Ale představa, že sedíte u zkoušky a místo taháku lovíte z batohu placatku. No, je to lákavý, ale má to trošku háček. Hranice totiž mezi tím, kdy vy máte pocit, že mluvíte jako rodilej mluvčí, a tím druhým momentem, kdy z vás padají úplný nesmysly a profesoři vás vyhodí dveřma napřed, je hrozně tenká. Takže jako cheat code u maturity ani u žádných státnic bych to neskoušela, nedoporučuju. Mohla by z toho být docela problematická situace, ale já věřím, že jste to někdy někdo už vyzkoušeli. Proto mě zajímá, jakou s tím máte zkušenost. 724-634-634, to je to číslo. Dali jste si někdy před nějakou zkouškou panáka na kuráž? Nebo před čímkoliv, před rande, ale spíš mě zajímají ty zkoušky. Napište 724-634-634 a mezi tím nás čeká DMC, Bees, Honey a jejich Show Me Love právě teď.

0: Relax a songko, který jste si včera psali, tak jsme si ho dneska konečně dali spod Fake právě teď na Fajnu. Čtvrteční odpoledne 12.22 a my jsme společně probírali, jestli jste si někdy museli dát panáka na kuráž před nějakou zkouškou nebo něčím podobným. A přišla zajímavá zpráva od Káji, která si ho sice nedala, ale byla z toho obviněná. Kája píše, nešlo o zkoušku, ale když jsem byla úplně poprvý v 16 letech na gyndě, tak se mě doktor zeptal, jestli jsem si dala panáka na kuráž. Já řekla, že ne. A teď se podržte. On na to odpověděl. A chceš? Upozorňuji, že Káje bylo 16 a byla u té kontroly její mamka. Tak zajímavý, ale doufejme teda, že na panáka nakonec nedošlo. Já každopádně děkuju moc za zprávu. A za chvilku nás čeká další song. Sabrina Carpenter, její Man Child. Tak zůstaňte se mnou.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Takhle ke konci týdne při čtvrtku všichni potřebujeme dodat trošku dopamin a čím jiným než Viktorem Šínem a jeho dopaminem. To jsme si právě teď dali. No a venku je konec května, ale obchody už na nás nekompromisně servírují letní kolekce. A to znamená jediný. Oficiálně nastalo nejhorší období roku. A to je nakupování plavek. Jo, jinak je léto super, ale pojďme si říct, nakupování plavek je tak trošku psychický mučení. Za mě absolutně ne, ne. Nic vám totiž neskazí den zaručeně tak, jako když vlezete polonahý do té miniaturní zkušební kabinky a ty zářivky, co tam jsou, ty jsou vyloženě toxický. Já vám prostě říkám, tam musí být nějaký speciální filtr, který se zapne. Jo? Jak na TikToku máte filtry, tak tady v kabinkách máte filtry. Říkám, tam musí být nějaký speciální filtr, který se zapne. Jo? Jak na TikToku máte filtry, tak tady v kabinkách máte filtry, který vás ale neskrášlej. Na

když ho máte jít nakupovat. Jestli teda jsou to třeba ty plavky, nebo chytáte záchvaty úzkosti, když si máte jít koupit nový džíny, protože prostě nikdy, nikdy nesedí tak, jak byste chtěli. Chci slyšet vaše příběhy, názory. 724-634-634, to je to číslo. A nás čeká jeden hezký duet. Jizu, Zayn, jejich Eyes Closed.

0: Ray a její song Where is my husband, který doufám, že vás pořád neomrzel, protože mě ne. Takže jsme si ho dali teď odpoledne ve čtvrtek a společně probíráme, jestli máte nějaký kus oblečení, který fakt nenávidíte nakupovat. Přišla zpráva od Michala, který píše, že chytá paniku u zkoušení jakýhokoliv oblečení, protože je prostě chlap, takže to obecně nenávidí. Chápu, ale věřím, že se najdou i výjimky. Takže Michale, díky za zprávu. A pak tady je ještě jedna zpráva, co mi nechce načíst. Denny píše, já chytám paniku u bot, mám 41 nohu a široký chodidlo s vysokým nártem. Najdu za sebe tak jedny boty za 2 roky. Všechny kočky mají krásné boty a já hleda tak pánský kecky i pantofle. Denny, já tenhle problém nechápu, mám to přesně naopak, spíš kupuju i v dětském oddělení, ale dokážu si představit, jak je to náročný. Takže soucítíme, děkuji za zprávy klasicky a za chvilku další song. Třeba Van B a Godard, Missy in Heaven, tak zůstaňte na fajnu.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.

Omlouvám se, jestli tenhle song budete mít celý odpoledne v hlavě, nedá se tomu ubránit. Bruno Mars, I Just Might, 12.55. A jestli dneska máte pocit, že už jste fakt vyčerpaný, nic nestíháte, nemáte motivaci a všechny vaše cíle jsou tak strašně daleko, tak pro vás mám novou definici hesla, kde je vůle, tam je cesta. V Bratislavě totiž policajti chytli dvojici, která posunula hranici lidského odhodlání úplně, ale úplně na novej level. Tihle dva vizionáři se rozhodli ukrást obří kovový potrubí. Slyšíte správně? Nevím k čemu, možná ho chtěli prodat, ale prostě kovový potrubí, který vážilo přes 600 kilogramů a mělo několik metrů. Ale neměli na to kamion. Místo toho prostě kluci zapojili selský rozum, trošku DIY, trošku low budget a jednu stranu té obrovský roury hodili na paletový vozík a druhou tu zapřáhli do nákupního košíku ze supermarketu. A takhle naprosto suverénně prostě jeli středem města Bratislavy přes všechny hlavní křižovatky. Nakonec je teda, jak abyste asi čekali, čapli policajti, ale ta logistika, já dávám klobouček. Takže až budete příště brečet, že máte těžký život, vzpomeňte si na tyhle dva bratislavský hrdiny, protože když dokáže obyčejný nákupní košík unést třetinou tuny železa, tak vy zvládnete přežít ten čtvrtek v práci, ve škole, kdekoliv, vydržíme do toho pátka, jo? Když se chce, všechno jde. A podpoříme to trošku songama, samozřejmě. Pošlu vám Tate McRae, Just Keep Watchin', protože ta vám taky dodá energii. Tak jdem na to.

0: Song, který vám doufám pomohl zapomenout na všechny dnešní starosti, BTS Swim. My se blížíme do další společné hočky, takže nikam neodcházejte, my jedem dál. Čeká nás ale mezi tím zprávy, taky doprava a pak další songy, tak zůstaňte tady na fajnu.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Jo. Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
4: Jo.
3: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport.
8: Půjčovna a Service Call.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
14: www.fajnradio.cz.
15: Fajn. Jsme online.
16: Online.
17: Jsme na DAB+.
18: Plus.
19: Jsme v aplikaci Radia.cz.
20: Hot news.
0: Jsou tři minutky po jedné hodině odpoledne a Míša pro vás má novinky.
21: Českem se šíří nová vlna podvodných telefonátů ze zahraničí. Nejčastěji s číselnou předvolbou plus 33. Podvodníci spoléhají na to, že lidi zavolají zpět a tím mohou přijít o peníze nebo potvrdit, že jejich číslo je pořád aktivní. Odborníci doporučují neznámý hovory ignorovat a podezřelý čísla blokovat. V Irsku se jedni rodiče domluvili, že svým dětem co nejdíl nepořídí smartfony. Chtějí tak chránit je před tlakem sociálních sítí, kyberšikanou i závislostí na obrazovkách. Do iniciativy se zapojily i školy, celý rodiny, takže vlastně děti nemají pocit, že bez telefonů jsou úplně mimo. Katy Perry letos v srpnu vystoupí na festivalu v Mexiku. Zpěvačka pozvala svý Mexican Katy Cats na speciální show, která je součástí jedné z největších státních slavností v zemi.
22: Fajn.
0: Bleskový update pro všechny, co jste zrovna za volantem. Nezávidím vám, ale to není ta informace. V Praze na Evropské ulici směr letiště se totiž na silnici z nákladňáku kompletně vysypal náklad kamenů, takže jestli tam tudy jedete, bacha, ať nedostanete kamínkem do skla. Na D1 u Pelhřimova zase provoz směr na Prahu blokuje porouchaný auto, kterýmu se prostě dneska očividně už nikam nechtělo. Toto prostě zabalilo už ve čtvrtek. No a na Chebsku u obce Zádub se pro změnu úplně vyvalil nákladák i s vlekem a bude se to tam odklízet možná až do 4 do odpoledne. Dávejte si bacha, pozor na lítající kameny i odstavený auta a zapněte si klimatizaci.
22: Fajn.
23: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
24: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
25: Yeah.
0: Čtvrteční odpoledne, náš fajn warm-up pokračuje, čeká nás další společná hoďka, 5 minut po jedný odpoledne. Pokud máte pocit, že vám ta energie už trošku upadá, ne, takhle to nemůžeme nechat. A proto vám tam hned teď sázím Fastboye, Mobiho a taky Sophie and the Giants a jejich společný hit Last Summer. Tak pojďme na to.

že vy před sluníčkem jako Drákula neutíkáte, jak se zpívá v tomhle songu od Tameho Impaly a taky Genie. Protože sluníčko venku krásně svítí, tak si ho užívejte. A pokud máte pocit, že vydělat peníze v dnešní době je fakt záhul a je to náročný, tak tady je jedna inspirace. Klasicky 21-letá holka vymyslela super business plán. Spoiler alert, nebylo to legální, nebylo to ani romantický, je to prostě jenom šílený business. Systematicky totiž lákala bohatý chlapy přes online seznámky do hotelových pokojů. Jenže místo romantického večera na ně pak vytáhla z kabelky pepřák, tím ty chlapy totálně paralyzovala a z ruky jim začala strhávat luxusní hodinky, prohrabala jim tašky, no prostě jim sebrala všechno, co mělo nějakou cenu. Policii teda nakonec vystupovala, bohužel na tyhle případy, nebo naštěstí, na tyhle případy se většinou přijde, takže teď místo luxusu asi vyhlíží spíš cenu, ale zajímavý a pro ty chlapy to určitě byla cena, opravdu cená, i peněžně lekce. Ale pojďte mi hodit do zpráv vaše největší randící bizáry, jestli jste byli fakt někdy na nějakém rande, který byl tak divný, nebo vyloženě strašidelný, ideálně teda z internetu, ze kterého jste měli okamžitě chuť utíct. Jestli jste zažili ten moment, kdy jste si fakt třeba po 5 minutách už jste slyšeli ten vnitřní hlas, který vám říkal, zdrhej, uteč pryč, tohle bude blbý. Napište mi to na 724-634-634. Nás čeká další písnička Taylor Swift a její Opalite.

0: máme taky, protože všichni ji máme v sobě, všichni v sobě máme kostní dřeň, kterou můžeme darovat. A my v rádiu jsme se rozhodli do téhle kampaně na podporu dárcovství kostní dřeně zapojit, protože to máte v sobě, máme to všichni v sobě. A jo, možná si teď říkáte, ne, to zní jako něco, co bude bolet. Já jsem si to taky říkala, ale není to tak. Trvá to chviličku, samotná registrace vůbec nebolí, je to jenom rychlej stěr z pusy a zabere to pár minut. Rychlejší, než dohraje písnička. A navíc za to můžete vyhrát totální banger. Když se zapojíte s náma, můžete vyhrát den v rádiu. Podíváte se za náma do zákulisí, osobně se potkáme, pokecáme, zahrajeme si nějaký songy. Stačí naběhnout na náš Instagram, zapojit se do té nové soutěže, takže čekujte náš profil, máte to v sobě.
1: Máš to v sobě, doslova. Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu s dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.

absolutní klasika Ed Sheeran, jeho Bad Habits. Právě teď vám zlepšilo odpoledne na fajnu. A možná, pokud máte špatný den, tak ho nebudete mít tak špatný jako tvůrci jednoho žebříčku, který si asi podám. Zase se objevil nový žebříček, já nevím, kdo to sestavuje, ale tohle je konkrétně žebříček nejhezčích žen světa. Já se ptám vás, kdo je podle vás, která země má nejhezčí holky? Protože tady podle toho žebříčku je to Turecko. Já to beru, jo, nic proti tomu. Ale i když si proskrolujete celou tu top 20 toho žebříčku, tak tam o Česku není ani zmínka. Pardon, to je, někde se stala chyba, ne? Podle mě to je trošku hřích to tam nedat, ale dobře. Já to všem těm zemím samozřejmě přeju. Holky jsou krásný všude, ale nechat v tom žebříčku černou díru jménem Česko, to mi hlava moc nebere. Já nevím, jak vy, ale já jsem od malička slýchávala, že český holky jsou hezký, možná si to říkají ve všech zemích. A právě proto tady musíme rozpoutat tuhle debatu, ať to uvedeme na pravou míru. Takže se zamyslete. A napište mi, která země má podle vás nejhezčí holky. 724-634-634, to je to číslo. A pojďte být objektivní. Pojďme si nemazat med kolem pusy, že jsme to my Češky, jo? Pojďme být objektivní. Takže mi to napište. A dejte vědět. Nás mezi tím čeká song, který je ideální, pokud už dneska máte všeho plný zuby a chcete někam ven. Gufrau, Marie April, Nezvládám. Jdem na to.

0: Moderní love song od Clock Clock Adore You. Ten jsme si právě dali na fajnou, ideální takhle se zasnít při čtvrtečním odpoledni. A my společně jsme si dělali takovou mini anketu, kde jsou podle vás nejhezčí holky na světě. Samozřejmě očekávali jsme odpověď Česko, že? Tak jedna přišla. Další odpověď mě docela překvapila. Mexiko. Já jsem čekala, že budete psát třeba Švédsko, jo, to bývá taky taková standardní odpověď. Ale přišlo jednou Mexiko, jednou Česko a jednou tady máme Ukrajinu. No tak nemáme bohužel dostatek dat na to, aby jsme to vyhodnotili, ale děkuju vám za zprávy a za chvilku si dáme další song. Čeká nás třeba Haven a Caitlin Aragon I Run. Máte se na co těšit, bude to dobrý, krásný odpoledne tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
8: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

Loy a její Red Eyes nám právě dohrála na Fajnu 13.50 a já se ptám, můžete mi někdo vysvětlit, proč každý týden, neli každý den, musíme přijít s nějakým novým randícím názvem? Proč každá věc, kterou v randění děláme, musí mít nějaký specifický pojem? Mě fakt fascinuje, jak každý týden prostě je nějaký nový trend, nový způsob. A ten nejnovější se jmenuje toe dipping. Neboli, ano, slyšíte správně, namáčení palečku. Co to sakra je? A spoiler alert, je to přesně tak strašný, jak to zní. Protože to prej funguje tak, že místo toho, abyste se opravdu někoho snažili, abyste mu třeba napsali, tak jenom tak jako strčíte tam ten paleček, jo, jak je, já si to představuji, jak jezinky do chaloupky, jen dva prstíky strčíme a v překladu to znamená to, že mu třeba prostě lajknete fotku nebo mu dáte follow. A když vám ten člověk dá follow zpátky, tak vám jako dává signál, že můžete pokračovat. Já mám pocit teda, že tohle se dělalo vždycky, jo, už když mě bylo 16, tak se to dělávalo, ale teď to má zase nějaký prostě specifický název a já se ptám, proč? Proč všemu musíme dávat názvy? Kam tohle povede? To pak podle mě to bude dopadne tak, že budeme ve vážném vztahu jenom proto, že jsme si navzájem jednou za měsíc volajkovali fotky psa, nebo já nevím. Je to zoufalý, pomoc. Co s tím randěním je? Pojďme tomu přestat dávat názvy. Radši si dáme song, protože tohle to nejde. Jax Jones, M-E-N-E-K a jejich Where Did You Go? Tak pojďme na to, trošku to skledníme.

pořádná dávka energie do čtvrtečního odpoledne. To byla Pink Panther společně se Zarou Larson a jejich megahitem Stateside. Za dvě minutky jsou dvě hodiny odpoledne, ale to znamená, že my nekončíme. Naopak, jedeme dál. Mezitím zprávy, doprava, doslova jedeme a dojedeme k dalším dobrým songům. Tak tady zůstaňte už za chvilku. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.

0: zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
1: Dneska povinně nechte všichni doma špatnou náladu a mazejte ven, nachytat trošku sluníčka, trošku toho vitamínu D, protože si ho musíme užít do zásoby. Konec května sice přinesl parádní letní teploty, měli jsme teď rekordy, ale tohle azuro nám končí. Dneska nás v Praze ještě čeká naprosto luxusních 23 stupňů, zítra bude ještě tepleji, ale potom o víkendu se začnou trošku stahovat mračna, dorazí ochlazení, bouřky a hlavně déšť. Takže jestli plánujete nějakou grill, chill v parku, napalte to na dnešek nebo maximálně zítra.
2: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
3: Fajn. Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Hodiny ukazují 2 minuty po druhý a koho to slyším, to je Míša a její novinky.
4: Šéfové České televize a Českého rozhlasu vyzvali Andreje Babiše, aby zastavil jednání o změnách mediálních zákonů. Vadí jim hlavně plán převést financování veřejnoprávních médií ze současných poplatků na stát. Podle nich by to mohlo ohrozit nezávislost médií. Vláda naopak tvrdí, že chce systém zjednodušit a hlavně ulevit domácnostem. Streamer Hisense stojí za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá nejvšestranějšího gaming streamera v Česku. Online část se odehrává od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch. No a 6 nejlepších účastníků postoupí do velkého finále. To se uskuteční už v neděli 31. května. Neznámý hráč z Česka vyhrál v Eurojackpotu téměř 3 miliardy korun. Jde o historicky největší výhru v tuzemsku. Výherce správně trefil všech 7 čísel a pravděpodobnost takovýhle trefy je přitom 1 ku 140 milionům. Saska zatím neuvedla, odkud vítězný tiket pochází, ale i tak gratulujeme.
1: Fajn. Pokud zrovna sedíte za volantem, tak nádech, výdech, jo, jsou to zase trošku nervy, trošku hrajeme tady testovačku nervů. D1 dneska vyloženě nemá svůj den. Směrem na Prahu kolem 160. kilometru leží něco na silnici, tak opatrně, vůbec nevíme, co to je, může to být cokoliv, takže bacha na to. Potom, pokud jedete na druhou stranu, to znamená směrem na Brno, tak tam je taky porouchaný auto, což zaseklo krajnici, opatrně i kolem něj. Stojí se taky na D11, směr Praha zhruba na 31. kilometru blokuje provoz další nepojízdný auto. A jestli se motáte na severu u Děčína nebo na Zlínsku ve Vizovicích, bacha, tam jsou 2 nehody a začíná se to tam dost štosovat. Tak opatrně.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Welcome to the stage. Druhá hodina odbyla, ale nás čeká další společná část dne tady s naším warm-upem a se mnou s Kristý. A já tak nějak jako cítím, že už jsme všichni odpoledne trošku unavený a potřebujeme dobít tu energii pořád. Já vím, říkám to pořád, ale je to potřeba, takže na nic nečekáme a začínáme společně s Lil Nas X-em a jeho songem That's What I Want. Je to docela klasika, ale o to víc vás to

Sice je teprve odpoledne, ale my už rozjíždíme taneční parket. Hurts, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. A já doufám, že se dneska máte krásně. Pojďme si říct, všichni jsme někdy trošku stalkeři a koukáme na sociální sítě někomu, komu bychom úplně neměli, ať už je to náš ex, ex našich aktuálních partnerů nebo třeba naši crushové. Prostě na to koukáme. Jenomže Facebook, Instagram, tyhle sítě teď plánujou na nás trošku rejžovat. Chystají totiž předplatný, kde když zaplatíte zhruba $4 měsíčně, tak pak budete mimo jiné moct sledovat cizí storíčka úplně anonymně. Takže oni to ani nezjistějí, čímž se bude prohlubovat tady to stalkování. Ale mně to přijde vtipný. Instagram prostě pořád vymýšlí nějaký nový funkce. Ale ta jediná, kterou všichni chceme, teda doufám, že všichni, jo, o tom se ještě povíme, doufám, že nejsem sama, ale přidat vyhledávací okno do seznamu lidí, co viděli vaše storíčko. Že byste se prostě nemuseli byste scrollovat, když hledáte, jestli ta jedna osoba to storíčko viděla, ale mohli byste tam normálně zmáčknout lupičku a vyhledat. To ne, to prostě neudělají. Na to nemají vývojáře, nebo já nevím. A nebo to možná teď taky spoplatněji, když jsem řekla, že to bychom určitě všichni chtěli. Ale pojďme si říct, pojďme si hodit anketu, jestli jsem v tom sama, nebo jestli ne, mě zajímá. Taky kontrolujete, jestli konkrétní osoby viděly vaše storíčko, nebo je vám to jedno, hodíte fotku a už se na to nepodíváte. Napište mi, pojďme zjistit, jestli jsme všichni stejně rozbitý, nebo jestli jsem jenom rozbitá já. A teď zjistíme, jestli jsme rozbitý společně s Evou Farnou, jejím songem Perpetuum mobile, kde se přesně tohle zpívá. Tak jdem na to.

0: pokud jste doteď netancovali nebo nespívali, tak vám nevěřím, že s tímhle songem se mi nepovedlo vás k tomu přinutit. Kellyn, Sofian, Match a jejich Pistáci. Krásný song, který naprosto miluju. 14.21 a já jsem se vás ptala, jak to máte, když přidáváte storíčka, jestli potom scrollujete a hledáte tam tu konkrétní jednu osobu, jestli už to storíčko viděla. A mám velkou radost, protože jste mi napsali, že se moje teorie potvrdila. Většinou píšete, tady třeba psala Lucka, nějaký storíčka přece postuju jenom pro tu jednu určitou osobu, tak samozřejmě, že se pak podíváme, jestli to viděla. To stejný Dan. Dan píše, že když přidá storíčko kvůli určitý osobě, tak pak kouká, jestli to viděla. A když pak přijde upozornění, že to ta osoba dokonce i lajkla, tak ho to totálně překvapí. No tak já jsem ráda, že jsme v tom všichni spolu. A tohle je teda naše oficiální petice pro Instagram, ať tam konečně přidají tu funkci vyhledávání. Protože všichni máme málo času a nemůžeme ho ztrácet tím, že budeme scrollovat. Takže prosím, pokud tady je někdo z Instagramu, vemte si tohle na starost. Moc děkuju, já vám za to za odměnu pošlu za chvíli další song. Třeba Daša, No Daddy's Party, tak zůstaňte se mnou, na fajnu. Turn up hit
1: music. Fajn. Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Heroes Gate 30C.

0: 33. Na zápasě jsme Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

takový ty páry, který mají sociální sítě totálně zaplavený společnýma fotkama, zamilovanýma citátama, hashtagama, couple goals. Tak pokud vás tyhle páry vytáčejí, tak já pro vás mám dobrou zprávu. Většinou je to jenom fake. A vědci to teď potvrdili poměrně drsnou studií. Ukazuje se totiž, že šťastný páry o svém vztahu na sítích skoro nic neříkají, nezdílejí. Naopak ty, co postují nejvíc, jsou uvnitř často docela nejistý a něco tam skřípe. Zkrátka, prej, když člověk má zrovna pocit, že to ve vztahu neklape, nebo tam chladnou city, tak má největší potřebu to veřejně vykompenzovat nějakou dokonalou fotkou a sbírat lajky jako potvrzení, že všechno v pohodě. Takže ten přehnaný online flex je občas spíš jenom taková zástěrka pro realitu a my všichni single můžeme být v klidu a nic si z toho nedělat. Pojďme si ale hodit takovej zase jako upřímný talk. Já totiž vím, že některý lidi vyloženě vyžadují, aby jejich polovičky přidávali příspěvky s nima na sociální sítě. Tak mě zajímá, jak to máte vy. Jestli vyžadujete, abyste navzájem si sdíleli fotky na sítě, nebo je vám to naopak úplně jedno a razíte heslo, že soukromej život by měl zůstat soukromej. Napište mi, podělte se se mnou o svoje názory na 724634634 a my si dáme song, který je právě o tom, když vidíte, jak všichni okolo vás už si hledají ty svoje partnerky. To je Harry Styles a jeho American Girls.

0: emocionální horská dráha, tak bych shrnula tenhle song od Alexe Warrena Eternity, který jsme si právě dali na fajnu. A my společně probíráme, jak to máte se sdílením vašich partnerů na Instagramu, jestli je to potřeba nebo není. Podle vědců totiž, pokud sdílíte až moc, tak ty vztahy spíš neklapou a vypadá to, že se tahle teorie potvrzuje, protože přišla zpráva. Osobně mám zkušenost, že když je ve vztahu všechno OK a panuje důvěra, tak mě partnerka nikde ukazovat a sdílet nemusí. A platí to i pro mě. Pokud jsem ale naopak v nejistým nebo nefungujícím vztahu, mám potřebu sdílet kde co a dávat všem najevo, jak jsem v pohodě. Jo, vidíte, takže prostě je to fejkový. A další zpráva, každý můj přítel vždy, když jsme se pohádali, společný fotky smazal. I když jsme spolu pak dál byli. To mi přijde teda šílený. Jestli to je nějaká jako metoda vyřizování si účtu, mazat společné fotky, zajímavý. Jo, doufám, že už tohle nedělá, nebo že už s ním nejste. Každopádně děkuji za zprávy a za chvilku další songy. Třeba Dave a Thames a jejich duet Rain Dance. Máte se na co těšit?
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Věstku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
6: Pika, pika! Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
7: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

Takový ideální song na vyčištění hlavy, sklidnění, ať už máte odpolední kafe, čaj, nějaký drinčík, klidně, už je čtvrtek, že jo, je mi to jedno. To byl Dave a taky Thames a jejich společný Rain Dance. Song, kterým my se loučíme, protože ano, blíží se třetí hodina a to znamená, že já odcházím. Mrzí mě to, trhá mi to žíly stejně jako vám. Ale slyšíme se ještě zítra, máme před sebou ještě pátek, takže se máte na co těšit. Z dneška si vemte poučení, já ani nevím jaký, dneska jsem si pro vás žádný nepřipravila. Takže si dáme poučení zase zítra, já se na vás budu moc těšit, doufám, že vy na mě taky. A na rozloučenou vám posílám poslední song, Lady Gaga, její Dead Dance. Tak se dneska necítíte jako mrtvoli, užijte si to a těšte se na Kokiho, který se na vás taky těší. Bye babes!

0: vzhledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Fajn,
0: vždycky hot, vždycky fresh.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
4: Yeah.
3: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
6: Venku sluníčko a 23 stupňů, zítra 27, opět sluníčko. Je to ironický, protože většina Čechů bude dneska koukat na led.
1: Fajn.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online.
8: Online.
1: Jsme na DAB+.
8: Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
6: 15 hodin, 2 minuty k tomu. Čas na fresh info.
9: Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kašina, americký auta, burácející motory a taky doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže, vystoupení, například třeba rozleskávačky nebo vyhlídkový lety vrtulníkem. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo jízdy na koních. A moderovat to bude Matez Dvořák z pořadu U Kaškáru. Jedna tiktokerka si po vyčerpávajícím dni spletla tabletku u vibrofonu s AirPodem a omylem ho spolkla. Největší šok ale přišel potom, co sluchátko zůstalo aktivní a z jejího žaludku se ještě ozývaly hlasovky. Romantická série Off Campus ukazuje, že dnešní publikum už nechce toxický frajery, jako je ze starých romcom filmů. Místo toho bojují za mužský postavy, který umí komunikovat, respektovat hranice a mají emoční inteligenci. Všechno, co ženy v dnešní době chtějí, jenom takovýho toho romantického frajera, ale taky týpka, který si jich bude vážit. A právě tohle ukazuje romantická série Off Campus.
1: Fajn.
10: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Fajn drive.
1: Fajn.
6: Čas na Fajn Drive. Fresh music do vašich uších, aktuální témata a bůh ví co všechno. Hele, jako první, Zara Larsson, Midnight Sun, absolutní banger pro vaše odpoledne.

Won't grab milky, just the way you are, tohle je Fine Drive a naše první dnešní téma. A schválně, myslím si, že dost jasně poznáte, o čem chci mluvit. Pojďme se teď podívat na Facebook, OK? Protože momentálně Meta hlásí, že bude možná nasazovat předplatný na Facebook, Instagram i WhatsApp. Dokážete si to představit, že byste za sociální síť měli třeba platit? Mě by zajímalo, kolik lidí by třeba si řeklo, kašlu na to, už mi to za to vlastně stejně nestojí, už jsem chtěl skončit. A nebo naopak, kolik lidí by si řeklo, hele, mám tam tolik kontaktů a všeho, že to musím prostě zaplatit, že bez toho nemůžu bejt. Klidně mi dejte vědět, kterou sociální síť byste byli schopní si zaplatit, předplatit, jestli Facebook, Instagram, WhatsApp, nebo klidně cokoliv jiného, co vás napadne. A jaká je ta částka, za kterou byste do toho třeba šli? Já si dokážu představit, že kdyby to bylo 10 korun, tak si ten Facebook klidně zaplatím, i když tam skoro vůbec nejsem. Jsem schopen říct si, že třeba OK, za 20 korun s těžkým srdcem budu platit za Instagram, protože bohužel jsem na něm nějakým způsobem závislej, jsem na něm dost často, aniž bych chtěl. A u WhatsAppu tam zase mám rodinný známý, který nevidím někde jinde, protože se to bumři a jiný sociální sítě třeba ani nemají. Takže dejte vědět, dokázali byste si představit, že si budete platit sociální sítě a jaká je ta částka, kterou byste byli schopní a ochotní zaplatit. Dejte vědět na 724-634-634 anebo to můžete poslat jako zprávu na WhatsApp, než nám to spoplatněj.

0: Disco Lines, No Broke Boys dodává v 15 hodin 24 minut. Ladíte fajn? Kde jsem se před chvílí ptal, jestli byste si byli schopní platit a ochotní platit sociální sítě, pokud to skutečně Meta vyhecuje a spoplatní je, že si prostě za free nemůžeme nebo nebudeme moct zapnout vůbec nic. Žádný WhatsApp, žádný Facebook, žádný Instač. Jako první mi psal Jakub z Mostu, zdravím do Mostu tedy. Ahoj, používám Facebook, Messenger i WhatsApp, takže pokud by to bylo max 100 korun za jednu věc, tak si to platit budu, jelikož tam mám fotky rodiny, přátelé, samozřejmě i kokty. Ahoj. Zdravím, Kubo, mám stejný názor, přijdu o hrozně kontaktu, když to nebudu platit, ale zároveň mi je jasný, že jsme v Česku a my jsme takový jako národ, že většinou bychom chtěli všechno zadarmo, takže většina zpráv, třeba tady od Ríši, je, pokud to bude spoplatněný, tak mě to aspoň donutí konečně si všechno smazat. A ještě tady Lenka, ne, jsem zvyklá to mít zadarmo, jestli to zvednou, tak já asi jdu. Já si myslím, že jestli to skutečně Meta zavede, tak si myslím, že u nás v Česku jim pšenka nepokvete. Uvidíme, necháme se překvapit, jestli to skutečně ty poplatky zavedou, nebo jestli to zůstane za free. Co určitě bude za free, je váš poslech fajnu a taky to, že kvalita nepůjde dolů. Ty songy, co tady mám ready, jako třeba Dua Lipa, These Walls, nebo Somber 12 to 12, to je tady ready a čeká to jen a pouze na vás. Za chviličku si to dáme a já všem přeju pohodový, krásný odpoledne za free.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
7: Yeah.
6: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
11: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
12: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
16: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
17: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
16: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
18: Turn it up.

Number 12 to 12 dohrává v 15.37 na Fajnu. No a v driveu projedeme to, co je aktuální v Anglii. Nový zákon, kdy si mladí lidi od určitého věku už nikdy legálně nekoupí žádný výrobky s nikotinem. V podstatě ukážete občanku a pokud tam budete mít, já nevím, třeba plácno 2007, nemáte už nikdy legálně nárok. Hele, ono to má samozřejmě dobrou myšlenku, vytvořit generaci nekuřáků, ale já mám strašný strach, že to udělá to, co se stalo, když třeba v Americe byla prohibice a nesměl být alkohol. Prostě se prodával na černo a byla mafie. Já úplně vidím, že v pátek ty mladí nepůjdou sehnat si trávu nebo jiný dobrůdky, ale prostě normálně budou ročníky, který budou muset chodit kupovat nelegálně ten nikotin. Podle mě by to dávalo smysl, kdyby to bylo u těch lidí, co se třeba narodili teď, nebo kterým je 5, možná 10 let, ale moc dobře vím ze své zkušenosti, že první pokusy o kouření cigaret, tak mý kamarádi a kamarádky na základce zkoušeli už ve 13. Takže já si myslím, že jestli teď to chtějí dát třeba lidem, kterým je 17, tak vlastně polovina z nich už to stejně na tajněčku zkusila. A podle mě fakt z toho bude akorát černý obchod s nikotinovými výrobky. Klidně mi dejte vědět a budu strašně zvědavý, když se pochopíte, v kolik jste na tajněčku v dětství vyzkoušeli třeba první cígo nebo prvního vapíka. Já to nepodporuju, nedělám to rád, když to občas dám, tak třeba proto, že mám třetí pivo, ale nejsem z toho šťastný. Štve mě to, je to nezdravý, bere mi to peníze, ale stejně mě zajímá, jak jste na tom vy, když jste poprvé něco takového zkusili. Na zákaz rodičů jste kašlali a dali jste si. 724634634. Dejte vědět, posílejte SMSky, posílejte WhatsAppy.

0: Fightless a New Religion dohrává na Fajnu a v Driveu probíráme vaše neblahé začátky a špatné zkušenosti se startem kouření, protože v Anglii vymysleli zákon, kdy mladí lidi od určitého věku už si nikotinové výrobky nikdy nekoupí. První stručná zpráva, co mi přišla, ahoj, já to nikdy nekoupil, nikdy to neudělám, protože jsem ještě dítě, krásný, kež bych si to mohl vyměnit. Potom tady mám ale už víc starší odrůdu fajňáků, například tady bylo mi asi 11 a s kámošem jsme ukradli tátovi startky. Schovali jsme se za garáže, dali každej dvě a pak jsme doma žrali tiktak, aby to naši necítili. Další věc, na škole v přírodě v Sedmičce, všichni machrovali, tak jsem si taky potáhl. No a teď letuju, že jsem to udělal, protože teď kouřím, nemůžu se toho zbavit a lítá to do peněz, jak už si řekl. Tondo, je to tak. Je to smutný a jelikož jsme nejmladší rádio v republice, chtěl bych říct, vy mladí, co nekouříte, neskoušejte to, za tu machrovinku to nestojí, smrdíte potom a leze to do peněz. Jo a taky umřete dřív, já snad teda ne, protože si dávám jenom u piva. Jo aha, takže umřu ještě dřív. Nicméně, pojďme na nějakou veselější linku, než to, co nás společensky zabíjí. David Guetta, tedy Swim, Stones AI a skvělý kolabo a Gun Gun Gun už zachne na Fajnu. A nebo song Who, song, který dokáže člověku zvednout náladu a vzhledem k tomu, že je krásný počasí a že už se dostáváme za polovinu toho dlouhého týdne, jelikož je čtvrtek, tak si myslím, že je to ideální mood booster. Tak jo, laďte fajn, playlist je ready.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujem. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
18: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
19: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
20: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
21: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
20: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
21: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
22: Klikni!
23: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
22: Nova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
23: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
22: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
23: Když vysavače,
22: tak Mironet. Klikni dvakrát.
24: Music.
25: Fine.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a Service Call.
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
9: Je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Pro spánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
10: Pojďme otevřít okno a zjistit, jak je venku. 23 stupňů, sluníčko, krása, pohodička. Zítra už to bude trošku víc hard. 27 stupňů, to už bude docela pořádný vedro, ale nebojte se, v sobotu nás schladí bouřky. V neděli by pak mělo pršet nadále. Takže víkend, nic moc.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: 16 hodin minut, tak tomu je čas na Hot News.
14: V Českem se šíří nová vlna podvodných telefonátů ze zahraničí. Nejčastěji s číselnou předvolbou plus 33. Podvodníci spoléhají na to, že lidi zavolají zpět a tím mohou přijít o peníze nebo potvrdit, že jejich číslo je pořád aktivní. Odborníci doporučují neznámý hovory ignorovat a podezřelý čísla blokovat. V Irsku se jedni rodiče domluvili, že svým dětem co nejdíl nepořídí smartfony. Chtějí tak chránit je před tlakem sociálních sítí, kyberšikanou i závislostí na obrazovkách. Do iniciativy se zapojily i školy, celý rodiny, takže vlastně děti nemají pocit, že bez telefonů jsou úplně mimo. Katy Perry letos v srpnu vystoupí na festivalu v Mexiku. Zpěvačka pozvala svý Mexican Katy Cats na speciální show, která je součástí jedné z největších státních slavností v zemi.
15: Fajn. Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

začíná druhá hodina Fine Driveu, je 16 hodin 2 minuty k tomu. Přeju všem krásný odpoledne bez mráčku, to už nám vyšlo, a taky vám přeju příjemný poslech, protože máme nejlepší bangry za bangrem. Joe, End of the Beginning, jako první věc, co letí do éteru. Fine Drive.

0: Bendo dává v 16:10 na Fajnu. No a Honza, než se bude bavit za chvíli o hokeji, bude řešit taky jiný hraní. Mám tady důležitou připomínku o tom, že až do 31. května je veliká akce, která se nazývá Red Bull Ultimátní Streamer. Streameři mají i různý challenge v hraní, zkouší i hry, které normálně nehrajou a bojují o svůj titul. Je to ultimátní game changer na poli videogamingu, prostě na poli gamingu, a pokud to chcete čekovat, mrkněte se na redbull.com nebo prostě čekujte a googlete Red Bull Ultimátní Streamer. Možná to i ty lidi, kteří hrajou jenom příležitostně, vtáhne do hry. Koho chceme ještě vytáhnout do hry, jsou všichni fanoušci českého hokeje. To je další téma, který si za pár songů probereme, protože za pár minut vypukne náš důležitý zápas s Finskem.
1: Fajn.

0: Na Fajnu dohrávám Ben Kristovo a Vlajka. 16 hodin 22 minut a vy asi víte proč. Je to proto, že před dvěmi minuty začal zápas čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji Finsko-Česko. Dneska jde o všechno, už to není žádná skupina, tady už jde o to, kdo z koho, kdo půjde dál, kdo půjde ven. Já samozřejmě budu hrát ty nejlepší songy, jak jste na Fajnu zvyklí u tohoto, ale jedním okem samozřejmě sleduju a je mi jasný, že spousta lidí, co mě teď slyší, zrovna třeba na ten zápas jede, ale taky je tady spousta lidí, kteří to bohužel dneska vidět nemůže kvůli práci. Pro ty, který to zajímá, už náš gólman měl prostor pro svoji práci, doufejme, že naši to fakt dneska urvou, protože jsme hokejový národ, jsme hrdí na naše, ale dneska to fakt potřebujeme s tím Finskem urvat. Držte palce našim a já vám budu hrát ty nejlepší songy. Za chvíli už Zerb a Coldplay Feels Like I'm Falling in Love.
1: Fajn. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: My name is Summer. What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Fine.

0: Vilému je asi 6700, bajvoko. Je to zajímavý jméno, je jich poměrně málo a má to takový jako starý vibe, takový jako takový královský nebo rytířský jméno. Já znám teda jednoho Viléma a je takový jako trošku nerd na ty rytíře, takže možná si to s tím i nese. Ale překvapilo mě, že to jméno je používaný čím dál víc, že jeho popularita stoupá a možná to tenhle ten trend bude ještě pokračovat, takže nakonec třeba Vilému bude docela dost. Hele, od roku nějakýho 2-3 to jde fakt takhle nahoru. Přemýšleli jste, že byste si někdy udělali nějakýho malýho Viléma? Já teda ne, mně stačilo, že s tím jedným jsem musel být spolubydlící a uklízet i po něm. Nicméně Vilému přeju všechno nejlepší a našim hokejistům přeju, aby taky mohli dneska slavit, i když to zatím vypadá dost bledě.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

0: Breaking Dishes dohrává na Fajnu. 16 hodin 44 minut. A dneska jen málo kdo prohrává svůj život, tak jako český hokejisté proti Finsku, který právě dostali druhý gól. Je tady možná jenom jeden favorit v Česku, který prohrává svůj život míň. A je to influencer, který půjde možná sedět. Za chvíli probereme, o koho jde, protože je to obrovský jméno na českém internetu, ale taky do té doby budu hrát samozřejmě ty největší bangry. Turn the lights off. Vypneme na chvíli světla. Vy prosím vás nevypínejte, pokud jdete třeba do sklepa, mohli byste si rozbít čumák, nebo pokud jedete po silnici, tak je to taky důležitý, musíte svítit, i když je sluníčko, pokud se teda nic nezměnilo, nicméně asi byste nešli sedět na tak dlouho, jako to hrozí tomu influencerovi. O tom se budeme bavit už za chvíli, takže jak playlist, tak témata, všechno ready, zůstaňte s Fajnem, máme toho dost před sebou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky. CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Homewrecker. V překladu rozvraceš domova. No a teď na Fajnu v Driveu si posvítíme na rozvraceče domova Adama Kajumiho, protože k němu dnes přijeli policajti zabavit mu jeho růžový Lamborghini, ale ještě k tomu dostává se informace ven, že samotný Adam už je ve vazbě, jeden z nejznámějších TikTokerů a influencerů v Česku, údajně za daňový úniky a kuplířství, protože možná jste si všimli, že už před lety místo tanečků na TikToku preferoval spolupráce s OnlyFans modelkama a když to řeknu neslušně, děvama, to jsem to řekl ještě hodně slušně, mám spoustu jiných výrazů, ale právě, že to nedělal úplně čistě a nepřiznával ty peníze a dost často ty holky docela nepříjemně obíral o prachy, tak možná z toho důvodu na to dost tvrdě doplatí. Ty informace o tom, že jsou ve vazbě, se šíří poměrně rychle a nahrává to právě tomu, že ty auta jsou vidět ve videích, jak jsou odtaženy, ale co já mám zdroje ze svých kamarádů, kteří s ním byli v kontaktu, tak skutečně Adam už čeká, co s ním bude. Já si takhle říkám, že je to docela vtipný téma, to bychom mohli ještě pořešit v příští hodině třeba, jaký influenceři a tvůrci by měli sedět spíš, než točit nový videa. Necháme si to do příští hodiny, třeba nám to zlepší náladu u toho českého hokeje, který po první třetině nezvládáme 2-0. Ale lepší koukat smutně na hokej, než smutně čumět do cely. Teď už James Hype a jeho Ferrari, protože Adam sice o svý auta přišel, ale my si ty sporťáky dáme do éteru. Na Fajnu.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pojďme otevřít okna a zjistit, jak je venku. Je tam 23 stupňů, krásný sluníčko, úplně jasná motivace vypadnout ven, zaklapnout práci, nechat se klidně kvůli tomu vyhodit a chillovat. Zítra 27, to už tam budou trošku hořet zadky.
7: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
8: www.fajnradio.cz Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: 17 hodin, 2 minuty k tomu a teď bychom si mohli dát nějaký fresh info, ať víme, co se děje doma, co se děje ve světě. Tady jsou hot news.
9: Šéfové České televize a Českého rozhlasu vyzvali Andreje Babiše, aby zastavil jednání o změnách mediálních zákonů. Vadí jim hlavně plán převést financování veřejnoprávních médií ze současných poplatků na stát. Podle nich by to mohlo ohrozit nezávislost médií. Vláda naopak tvrdí, že chce systém zjednodušit a hlavně ulevit domácnostem. Streamer Hisett stojí za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá nejvšestranějšího gaming streamera v Česku. Online část se odehrává od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch. No a 6 nejlepších účastníků postoupí do velkého finále. To se uskuteční už v neděli 31. května. Neznámý hráč z Česka vyhrál v Eurojackpotu téměř 3 miliardy korun. Jde o historicky největší výhru v tuzemsku. Výherce správně trefil všech 7 čísel a pravděpodobnost takovýhle trefy je přitom 1 ku 140 milionům. Saska zatím neuvedla, odkud vítězný tiket pochází, ale i tak gratulujeme.
7: Fajn.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
7: Fine Drive.
8: Fine.
6: Hodin 4 minuty k tomu ladíte Fine Drive s Honzou. Tuhle hodinu probereme třeba lifehack na bolest hlavy, pokud už tý práce máte nad hlavu, až vás bolí. Ale zároveň hlavně budu vaše hlavy, obzvlášť tedy uši, plnit nadupaným playlistem Pink Panthers a Zara Larsson jako první. Stateside, tímhle rozjíždíme Drive a 17. hodinu.
8: Když playlist nestačí,
11: přijde Drive.
8: Drive. Fine.

0: Rudimental, Khalid, All I Know, dohrává na Fajnu a v 17.10 se musíme podívat na bolest hlavy. Ne, že by mě teď bolela, jsem docela fresh na můj vkus, ale vyšel článek, že může pomoct na bolest hlavy káva a mě to hrozně překvapilo, protože určitý bolesti hlavy mi to zhoršuje, zvlášť třeba když mě bolí z kocoviny. Ale mě by zajímalo, jak to máte vy. Já chci potom probrat samozřejmě do detailu, co je v tom článku, kdy pomáhá co. Konkrétně kávu tady hodně vyzdvihujou, ale chci vědět, jak to máte vy u vás. Takže 724-634-634, napište mi SMSku, nebo mi to napište na WhatsApp, nebo mi tam nahrajte zprávu. Řekněte mi, co vám nejvíc zabírá na bolest hlavy, protože všichni to známe. Občas to fakt bolí, občas to není jenom výmluva před techtle mechtle. Dejte vědět, já do té doby budu hrát skvělý songy a za chvíli to rozebereme, jak se říká, elektronickou lůžkou.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Life je tady.
2: Fajn.

0: MC Beez Honey, Show Me Love, dohrává na Fajnou 17 hodin 20 minut. Já jsem se před chvílí ptal, jaký máte lifehacky na bolest hlavy, protože údajně hodně dobře pomáhá kofein a tady mám evidentně nějakýho doktora, protože dostávám odpověď, někteří lidé trpí bolestí hlavy třeba z absťáku na kofein a vůbec si to neuvědomují, dají si kafe a bolest přestane. Ale ano, kafe roztahuje cévy a pomáhá prokrvení mozku a nervu, co tu bolest způsobují. Já jsem se do toho dobu říkal, to je někdo fakt chytrý. Pak se podepsal jako zdar Jirka s tvrdým i. Tak možná vlastně vůbec netuším, co si o tom myslet. Každopádně děkuji Jirkovi za rozbor. Pak tady mám prášek Acifein, složení paralen, acylpirin a kofein. Taky pomáhá si hned vzít hořčík. No ale já si myslím, že v tomhle chvíli většině lidem pomůže jediná věc a to je vypnout hokej, protože prohráváme 3-0 a já si říkám, že tematicky musíme zahrát tuhle písničku. Protože song od Damiano Davida se jmenuje Next Summer a to bude nejbližší příležitost, kdy si naši pravděpodobně zahrajou další zápas na mistrovství světa.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
8: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Den bez dobrý hudby.
12: To je jak drink bez ledu.
13: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

Legendární song Beauty and the Beat. Justin Bieber je náš song, který oprášili letos na festiáku takovým stylem, že to znova dostává prostor v hitparádách. A i tady na Fajnu to samozřejmě musíme hrát, protože je to prostě úžasný song. Nicméně, úžasný je i to, že naše hokejisté dali na 3-1, máme aspoň malou naději s tím něco ještě dneska udělat a pokračovat na mistrovství světa. Nicméně, pokud chcete oslavit dobrou náladu, můžete dneska burgerem, protože z nějakého důvodu zrovna dneska 28.5. je Mezinárodní den burgerů. Já to beru jako jedno z takových těch poctivých jídel, kdy si nepoctivě prasit. Něco, co má do diety hodně daleko, ale zároveň je to tak strašně dobrý. Hele, klidně mi dejte vědět, kde máte oblíbenou burgerárnu, jaký burger si dáváte nejradši, ať už je to v těch velkých řetězcích, nebo klidně v těch menších. Co v dobrém burgeru nesmí chybět za surovinu? Já bych se o tom klidně dokázal spovídat 3 hodiny v kuse a udělat z toho dlouhý podcast, ale vím, že chcete slyšet hlavně music. Každopádně, kdyby to byl nějaký burger lover, tak klidně ať dá vědět. Nechám se rád inspirovat a můžu přihodit teda za sebe 2 věci. Já můžu strašně moc, když tam jsou ty pálivý papričky, že to tak nějak rozfajruje tu poctivou chuť. A i když nepreferuju ty velký burger řetězce, jako je Burger King a Mekáč, tak občas prostě čas není třeba na dálnici zastavit, jenom si vzít to jídlo do toho auta a můžu teda teďkon říct, že mě hrozně zachutnal ten triple cheeseburger. Kdo ví, ten ví, kdo neví, tak třeba jí zdravě a má skvělou formu. To není moje forma, teda to není můj případ, ale budu moc rád, když zjistím, že v tom nejsem sám a na den burgeru budete šerovat, co nesmí ve vašem oblíbeném burgeru chybět a třeba klidně to, kde si ho nejradši kupujete a vychutnáváte. Dejte vědět na 724 634 634 a nebo klidně posílejte zprávy na WhatsApp. Jdeme dál, další bangry jako Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe na Fajnu. Fine Drive.

Sufokus Elevate dohrává na fajnu 28.5. na Mezinárodní den burgerů. No a já jsem se vás ptal, jaký máte lifehacky na nejlepší burgery, co v něm nesmí chybět, ale paradoxně jako první jsem dostal odpověď od Lukáše, ano od Lukáše, že naopak nesmí tam být okurka, že okurku prostě v tom burgeru nemůže. Nevím z jakého důvodu to je, ale vím, že hodně lidí má s okurkama v burgeru problém. Já to spíš beru jako takovou třešničku kyselou v mým prasáckým dortu. Pak tady mám odpověď, triple cheese z mekáče je pecka a místo nugetek zkus jejich stripsy. Ty mě dost překvapili. Ale vzhledem k tomu, že KFCčko furt padá a málo kdo to zkouší znova po tom jejich fuck upu, tak nemáme ani jinou možnost, než zkoušet stripsy například z mekáče nebo z jiných fast foodů, když potřebujeme rychlý kuře. Nicméně ještě tady mám odpověď, že miluju dish na míráku, OK, já jsem asi takový gurmán, že když mi někdo napíše burgeránu, tak já hnedka vím, byl jsem tam a taky schvaluju. A ještě tady mám informace od Lucky. U nás v Berouně je skvělá burgerárna, nemůžu se teď narychlo vzpomenout na jméno, ale určitě tam. Já jsem fakt takový dobytek, že i v tom Berouně jsem byl na burgeru, i když to mám prostě hodinu cesty. Nespomenu si na název, ale shoutout Beroun a jejich burgery. Každopádně prasácký témata a Mezinárodní den burgerů musíme na chvíli nechat bejt, protože jsem dlouho nejedl a hnedka bych opět prasil. Nic, jdeme od toho, dáme si Denny Hecna a jeho OMFO na fajnu. Fajn.

Blood Running dohrává na Velký pátek, ne, na Malý pátek. Tak, je čtvrtek, 28.5. Ladíte Fine Drive a můžete ho ladit dál, protože playlist je velice ready. Za chvíli věc, která vás skutečně roztančí, že si možná řeknete, kéž bych to mohl zabalit v práci a jenom chillovat, případně tancovat na kvalitní music. Za chvíli tedy Sigala, It's a Feeling a spoustu dalšího. Ladíte Fine? Fine Drive.

Trevor Daniel, 24K Golden, It's a Feeling a Honza v driveu. Mě tady dneska trošku potrolilo studio a myslím si, že je čas uvolnit flak někomu šikovnějšímu. Za chvíli Jindra Žampánek z Beat a ty nejnovější bangry do vašich uší. Mějte se krásně, slyšíme se zítra.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
6: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
7: Fajn. Fajn.
8: Pojďme se podívat na aktuální situaci na silnicích. Nehoda na silnici 111 v katastru obce Vítonice, okres Kroměříž. Je tam dopravní nehoda se zraněním, tak doufám, že to není nic vážného. Nehoda taky na silnici 13 v Liberci, dva osobáky v sobě. A nehoda taky na silnici v katastru obce Bystřice nad Pernštejnem, okres Žár nad Sázovou. Přesně vím, kde to je, tak se tomuhle místu vyhněte a dávejte na sebe bacha.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

jít. Můj kolega mi trošku odložil start, ale mě to dneska vůbec nevadí. Čtvrtek, malej pátek, pojďme to rozjet do plnejch. Dáme si top 5 tracků právě pro čtvrteční večer. Odstartuje to Dominik Fike a White Keys.

Farben, Baby Goodbye, to je track, který nám dohrál v 18 hodin, 12 minut, já už jsem po hodinu někde jinde. Posloucháte Fajn, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Spotify údajně chystá AI remixy a tohleto může úplně změnit hudbu, jaký známe. Nově by si totiž lidi mohli pomocí umělé inteligence předělávat svoje oblíbené songy. Třeba udělat z rapu techno, nebo z pomalý balady udělat pořádný drum and bass. Fungovat to má jen u interpretů, kteří s tím budou souhlasit a Spotify slibuje, že ti umělci dostanou zaplaceno. Jsem zvědavej, který z umělců s tímhletím bude souhlasit. Asi ty, co si u Spotify moc peněz nevydělávají. A teď už se řeší, jestli to není trochu nebezpečný, protože kde je hranice mezi remixem a kradením tvorby? Za mě velký palec dolů, nikdy by mě nenapadlo, že Spotify bude takhle podporovat umělou inteligenci v hudbě. Tak si to ještě rozmyslete, ne?

0: čtvrteční večer na Fajnu, tohle to byla Sky Newman. A lidi, pojďme si dát asi nejvíc studentský lifehack ever. Podle některých studií totiž malé množství alkoholu může pomoct při mluvení cizím jazykem. Ne proto, že byste najednou uměli perfektně anglicky, ale protože přestanete se tolik stresovat a řešit každou chybičku. Prostě po dvou skleničkách si připadáš jako rodilej mluvčí z Londýna. I když ve finále si pojďme říct, že možná člověk říká úplný nesmysly. Odborníci ale zároveň upozorňují, že větší množství alkoholu má přesně opačný efekt a pak ty turisti vás mají prostě jenom srandu, no. Lidi, napište mi, jak to máte vy, jestli pomocí alkoholu tak se rozmluvíte a ovládáte líp jakýkoliv cizí jazyk. A nebo třeba, jakou největší blbost jste kdy řekli, když jste si mysleli, že to říkáte nějak a myslíte to nějak, ale řekli jste úplnou blbost. Napište mi, jak to máte vy, 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Beat. Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Are you ready for this?
4: Big

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
17: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Aguarachar!

0: posloucháte Fajn, 18 hodin 31 minut, to je aktuální čas a posloucháte Next Beat. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o tom, že menší množství alkoholu může podpořit naše schopnosti mluvit cizím jazykem. Ptal jsem se, jestli to funguje i na vás. Týna napsala, po aperolu mluvím anglicky tak dobře, že i sama sobě nevěřím. OK, pak tady máme Lucku, co píše, já povinně automaticky přepínám do češtiny a čekám, že svět se přizpůsobí. OK, to sedí asi i na mě. A nejvíc to zabila Niky, která napsala, objednávala jsem v Paříži croissant a omylem jsem požádala týpka o ruku. Tady už chybí jenom a žili spolu šťastně až do smrti.
1: Fajn. Tohle není klasický

0: posloucháte Fajn za Majkem Jindra, tohleto je Next Beat a lidi, hele, dřív lidi flexili, že jedou non-stop bez zastavení a dneska je malinko flex to, že si lidi umějí vůbec odpočinout. Odborníci totiž říkají, že pravidelný dovolený a pauzy jsou mnohem důležitější, než si většina lidí myslí. Protože když člověk jede výkon, práci, školu, bez vypnutí, může to skončit stresem, únavou anebo úplným vyhořením. A paradoxně prý lidi fungují líp, když si během roku dávají menší pravidelný pauzy místo jedné velké dovolený v létě. A já si říkám, ale jestli člověk na té dovolený dokáže vůbec vypnout, když stejně jede s tou cihlou, s těma reelskama a se všema různýma notifikacema. A lidi, napište mi, mě by zajímalo, jak často ročně jezdíte na dovolenou a jestli na to vůbec máte čas a peníze a kdy jste naposledy byli na opravdový dovolený, kde jste si absolutně odpočinuli. Napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Beat. Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
2: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty. Ano, ty. Můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu

0: všechno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším topu.

0: tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Fajn. Fajn Radio.
7: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
8: Music. Fajn.

čtvrteční večer na Fajnu, i když to tak venku moc nevypadá, vypadá to, jak kdyby bylo pravý poledne, ale já jsem za to extrémně rád. Pojďme se vrátit k našemu tématu. Já jsem se vás ptal na to, jak často si ročně dáváte dovolenou, abyste zrelaxovali a kdy jste naposledy pořádně vypnuli. Míša mi napsala: "Ahoj, já aplikuju přesně, co si říkal. Mám 30 dnů dovči a vybírám po kouskách a téměř každý měsíc někde jsem a je to skvělé. Letos už mám za sebou Mexiko, Rakousko a za měsíc Itálie a pak Tunis i Slovensko na podzim. Za mě super si to rozlít a každý měsíc trochu zrelaxovat a těšit se na to. Míšo, ty máš vysněný život. Můžem si to vyměnit, prosím." Teď už Ryu Gale, Pretty on Paper, právě teď na Fajnu.

0: The Reynolds tam uzavírají první hodinku Next Beatu, pojďte se mnou do té druhé, protože to startujeme klasicky podle vás. Desetiminutovka vašich tracků, číslo je 724-634-634, za chvíli startujeme.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Instagram, YouTube, TikTok,
7: co je zrovna teď in.
6: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn?

0: s Jindrou a Jindrou.
1: Hej, 19 hodin, jedna hodinka next beatu za náma, druhá před náma. Odstartujeme to klasicky 10 minutovkou podle vás. Hele lidi, já teď smažu všechno, co my máme v playlistu a dám tam to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, pište mi na WhatsApp, na iMessage, normální zprávy, anebo na náš Instač fajnu, odpočet i na 30 sekund. Doufám, že jste ready, protože to startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist fajnu. Jako první tady máme od Lenky track Ray, Where is my husband? Může bejt. Hned potom v zápřehu Dominik, Would I lie to you, David Guetta. OK, dáme to tam. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Tak jo, do třetice, tam máme track Self Aware. OK, může být. Dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

0: Dominik si přál Would I Lie To You. Dominiku, máš to mít. Posloucháte fajn a tohle to je desetiminutovka podle vás. Tak jo lidi, před náma je třetí track v pořadí, Temper Trap a Self Aware, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky, o kterých jste si psali, který se všechny tři do té desetiminutovky nevejdou. Potřebuji nikoho, kdo právě teď zavolá na 724 634 634 a dokáže to rozlousknout, jak to dneska zakončíme. Linka je volná, tak pojďte si se mnou zalouskat a před náma teda třetí track, Temper Trap, a no jo, čekám na vás, pojďte na to.
1: 10 minutes for you.

0: přesně to, co vy diktujete. Tohle byly Temper Trap Self Aware a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Nejrychleji se dneska dovolal Samuel. Čau, Samé.
1: Čau.
0: Ahoj, hele, řekni mi, léto je před náma, jaký máš plány na léto?
1: No, ani nevím.
0: Nevíš, nejsou žádný...
1: Asi budu doma.
0: Budeš doma, takže žádný tábory, žádná dovolená s rodičema?
1: Asi no.
0: OK, takže prostě vypneš u sebe doma.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, hele, kámo, mám tady pro tebe tři triky, jdeme na to.
1: Jasný.
0: Tak jo, tohle jednička. Chemical Brothers a track Go. Pojďme si dát dvojku. 27. To je varianta číslo dvě a pojďme si dát třetí variantu. Calvin Harris a Ocean, jak jsem říkal, čtvrtek malý pátek, tak to docela sedí, ale Samé, je to jenom na tobě. Pojď vybrat, čím dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Asi dvojkou.
0: Takže dáme, nejde ti odolat?
1: Jo, jo.
0: OK, a je někdo, komu ten track chtěl věnovat?
1: Vám do studia, všem, co poslouchají.
0: Pecka, moc děkuju a už teď ti přeju, ať si užiješ léto a třeba tam ještě nějaký plán do toho přijde.
1: Jo, ty taky.
0: Díky moc, krásný večer, ahoj.
1: Tobě taky, ahoj.
0: Čus. 10 minutes for you.

0: to tady i při čtvrtku nás samozřejmě čeká minuta trapnosti. Nebojte se toho, pojďte do toho, napište mi, co se vám v poslední době stalo trapného. Když tak napráskejte svýho kámoše, mámu, tátu, dědečka, babičku. Pojďme tady rozjet nějakou trapnou storku, ať se takhle při čtvrtečním večeru pobavíme. Napište mi to na 724 634 634 a já to tady potom v éteru rozeberu trapnou tuškou. 724 634 634 a vaše trapný storky.
1: Už za chvilku Next Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude
2: banger. Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
5: Ratatararatatrička, potisk, trička, byla bel, CZ.
6: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Pika, pika!
9: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
10: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: My name is Summer.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

Cringe minute. Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělila Klára. Ta napsala: šla jsem v obchoďáku za holkou, protože jsem si myslela, že je to moje kámoška, se kterou jsem měla domluvený sraz. Objela jsem ji ze zadu, plácla ji po zadku a zařvala: kde seš, ty hovado? Nebyla to ona. Upsik dupsik.

0: nám dohrává na Fajnu v 19 hodin 38 minut. Za Majkem je Jindra a lidi, skoro na závěr vysílání si musíme dát smutnou zprávu. Dneska to bohužel nevyšlo. Český národní tým končí na mistrovství po semifinálové porážce s Finskem. Jasně, všechny nás to mrzí, protože když už člověk cítí, že tam je ta šance na medaile, tak chce vždycky víc, ale upřímně, za mě kluci stejně odvedli skvělou práci, už jen to, že se dostali do vyřazovací fáze a bojovali mezi těma nejlepšíma týmama na turnaji, je prostě obrovská věc. A no, prostě ne každý rok se to povede a rozhodně za mě ale není ostuda vypadnout v semifinále ještě s takhle silným soupeřem, jako je Finsko. A hlavně ten tým tam i tak na ledě za mě nechal úplně všechno, co mohl, takže místo hejtu jim pojďme spíš dát respekt, protože reprezentovat svoji zemi pod takovým tlakem si myslím, že rozhodně není sranda a pro nás je to absolutně nepředstavitelný, takže hoši, děkujem!
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Pika, pika.
8: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
10: Back to the hits.

domů. Zítra se můžete těšit na New Music Show se Soňou a díky, že jste u toho dneska byli se mnou, opět to bylo skvělý, jako vždycky. Po mně Next Generation, dneska mě za majkem vystřídá Sebastian Varas, borec, který už nějakou chvilku v Next Generation je. Já jsem za to rád, je to sympatický kluk, skvěle zpívá. Dejte se s ním hodinku tady na Fajnu a za

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fanny je nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

Ahoj, já se jmenuji Sebastián Vadas, dělám hudbu, jsem zpěvák a songwriter a tohle je pořád Next Generation, kdy jsem na příštích pár minut od Fajnu dostal možnost přebrat tady to vysílání a budu vám pouštět písničky, které mě teďka nejvíc baví. A zároveň vám taky pustím i něco ze své vlastní tvorby, tak doufám, že vás to dneska se mnou bude bavit. A jako první bych vám rád pustil svoji úplně novou písničku, která se jmenuje Nezapomenout a je to úplná novinka, protože vyšla teprve dneska na všech platformách a najdete ji třeba na Spotify. Jmenuje se teda Nezapomenout a je to o takovém tom pocitu, kdy vám všechny maličkosti připomínají nějakou konkrétní osobu, která ale už z nějakých důvodů není ve vašem životě. A jestli se vám někdy něco takového stalo, a že máte třeba nějaký místo nebo nějaký jídlo nebo nějakou třeba vůni spojenou s tím jedním člověkem a nebo nějakým obdobím v životě, tak se třeba v tom textu najdete taky. Takže tady je moje nová písnička Nezapomenout. Next Generation.

0: generation.
1: Posloucháte Fajn a s ním pořad Next Generation. Já jsem Sebastian Bada, zpěvák a songwriter, a před chvílí jsem převzal vysílání Fajnu, kde vybírám dnes večer písničky, které vám teďka hrajou. A tahle první, kterou jste teďka slyšeli, byla moje nová písnička Nezapomenout a hrozně by mě zajímalo, co na ní říkáte. Pokud se vám líbila, budu moc rád, když si ji poslechnete třeba na Spotify, kde ji najdete pod mým jménem Sebastian Vadas, a nebo mi napište třeba na Instagramu a mega mě zajímá, jak se vám líbí. A jako další písničky, které jsem dneska vybral, jsou takový feel good písničky, něco, co si jen tak pustíte pro dobrou náladu a nic extra složitýho nebo deep. Teďka vám pustím dvě písničky od Sabriny Carpenter z jejího posledního alba Man's Best Friend, což je takový můj guilty pleasure, a přijde mi ty písničky docela vtipný a takový jednoduchý, když zrovna nechci poslouchat nic smutného nebo hlubokýho. Takže jako další uslyšíte Manchild a House Tour. Tady jsou, enjoy.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle je fajn a pořád Next Generation a tady je pořád Sebastian Vadas a právě nám dohrály písničky Man Child a House Tour, obě od Sabriny Carpenter a jako další v mém playlistu je hodně Dominic Fike, který ho možná znáte třeba jako člověka, který dělal hudbu do Euforie, kde to byl fakt top a jen tak mimochodem, teď v té nový třetí sérii už tu hudbu nedělá a i když miluju Hanse Zimmera, tak v té nový sérii ta hudba prostě hrozně chybí. Takže na jeho počest vám pustím moje dvě oblíbené písničky od Dominika Fajka, Baby Doll a White Keys, což jsou taky feel good písničky. Tady jsou.
2: Next Generation.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Pořád posloucháte Fajn a tady je pořád Sebastian Vadas a my pokračujeme v pořadu Next Generation, kde vybírám písničky, kterými teďka hraju ve sluchátkách na repeat. Teďka nám dohráli Baby Doll a White Keys od Dominika Fajka a my budeme pokračovat písničkama od Conana Greye, protože už tuhle neděli má v Praze koncert a já se na něj hrozně moc těším. Viděl jsem ho poprvé v roce 2022, kdy hrál ve Fóru Karlín a bylo to neuvěřitelný, takže tentokrát to určitě taky bude super. Sice se přiznám, že nemám moc naposlouchaný jeho novější věci, ale ty starý budou navždycky mít místo v mém srdci. A i když dneska není 3. prosince, tak vám pustím písničky Heather a Maniac od Conana Greye. Enjoy. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation.
1: Fine. Posloucháte Fine, pořad Next Generation se Sebastianem Vadesem. Teďka jsem vám pouštěl písničky Heather a Maniac od Conana Greye, který už v neděli vystoupí v O2 aréně a já moc doufám, že vás můj výběr dneska večer bavil a třeba jste si i něco novýho uložili do playlistu. Pro dnešek ale bohužel pořad Next Generation končí a proto jako poslední dvě věci, které vám pustím, jsou další dvě moje písničky, a to Sundress a novinku, která vyšla teprve dneska, Nezapomenout. Tak doufám, že se vám budou líbit. Tady jsou.

Tohle je pořad Next Generation na Fajnu se Sebastianem Vadasem a tohle byly moje dvě písničky Sandres a novinka Nezapomenout. Jestli se vám líbily, budu fakt moc rád, když se pustíte třeba i na Spotify a napíšete mi, jak se vám Nezapomenout líbí. A jak jsem říkal už v minulém vstupu, tohle byl pořad Next Generation, kde Fajn dává prostor mladý generaci umělců vybírat playlist a zároveň vám pouštět i některý z našich vlastních písniček. Takže tímhle Fajnu moc děkuju, doufám, že vás to dneska se mnou bavilo a budu se moc těšit zase příště. Jestli se vám líbí, co dělám, můžete mě sledovat třeba na Instagramu, jsem tam taky jako Sebastian Vadas a napište mi, jak se vám můj dnešní výběr líbil. Díky moc, užijte si zbytek večera a mějte se fajn. We are number one. Next generation. Number one.

Tu aréně spolu s Míjou. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: One Republic. One Republic. Hi, this is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Fajn. Vždycky hot.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujem. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Instagram,
3: YouTube,
1: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn

0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
2: Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
1: Fine.

Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Fajn. Vždycky hot.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn.

0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Sociálních sítí.
2: Jsme fajn.

je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme
0: fajn?
2: Fajn.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily Beatty.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
0: Fine.

ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.